0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

my app.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější rupeny online, dokud jsou.
3: Rádio Spin je jediný rádio.

československé scény v republice. Nejvíc československé scény v republice. Rádio Spéna. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spéna. Nejvíc repu.

prášek, já bych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45.

0: Spin Talk.
1: Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spin Talku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

Rock.

ti koupl pár stíracích losů. Na dražní ulice mám střechu dole, kouseliny z oken jako Ostrava, Ostrava. Ucha, dva telefony, sjíždí.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Rádio Spin je

0: Open Talk.
1: U Paulieho Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt prostě a říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko.
2: Který album Paulieho považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě, v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo Mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit.
2: S kým podle tebe by Paulimu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mě by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Macmillerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný. Ten mě napad určitě jako první. Spin
2: Talk. V říjnu oslaví Paulie Garand 39. narozeniny. Právě dneska na rádiu Spin trávíme celý den s Paulie Garandem. Před náma ještě album Měsíce, který vám za chviličku představí Jirka, a právě to taky aktuální Spin Talk, do kterého přijal pozvání můj kolega, DJ, moderátor a rovněž taky autor knihy Český rap Ladislav Zeman, a.k.a. Poeta. Poe, vítej, dlouho jsme se neviděli takhle za mikrofonem.
1: No mám radost.
2: Tak začneme jednoduchou otázkou. Paulie Garand nebo Paulie Garand?
1: To je dobrá otázka, to je jak Kalin a Kelin.
2: Ale tam víme správnou odpověď.
1: No ale mně přijde, že vlastně více hádají fanoušci, než by to řešili ty rapeři samotný. Jako.
2: Jo.
1: A ten stejný pocit mám vlastně u toho Paulieho. Já osobně mu taky říkám Paulie, jak mi to zrovna přijde do pusy a mám pocit, že i on to tak má.
2: Já mám pocit, že ve spousta zdravicích máme na Spinu ahoj, já jsem Paulie Garand, ale já mu sám říkám vždycky Paulie a podle mě to vždycky taky přijímá, ale říkal jsem si, jestli náhodou třeba to nerosekneš.
1: Asi ne.
2: Dobře. Vzpomeneš si, kdy jsi Paulieho poprvé zaznamenal, o čím tě vlastně tehdy zaujal? Chápu, že to není Beyoncé, to znamená, nebude to Zadek, ale...
1: Zadek to nebylo, to moc nemá, ale já jsem nad tím popravdě přemýšlel, protože my jsme se vlastně potkali jako vícekrát, když to tak řeknu poprvé, což zní jako debilně, ale já prostě mám asi špatnou paměť, takže já jsem ho nějak vnímal přes BPM a vůbec jsem netušil, až když jsme se seznámili, tak on mi připomněl, že my jsme se vlastně potkali na takovém jiném rádiu, teď jsem málem udělal reklamu jinému rádiu, kde jsem vysílal, kde jsem měl show s Hugo Toxem a Hugo Tox vyhlásil tenkrát Supercrew contest o vlastně pro remixery, protože Paulie, ono se to tak moc neví, ale on je i beatmaker a skoro celou dobu mám pocit, možná i díl než je rapper, takže on se přihlásil do toho kontestu a vyhrál ho. Udělal nejlepší vlastně beat pro Supercrew, nejlepší remix a my jsme ho pak měli na rozhovoru a dávali jsme mu jeho flowers prostě za to, že udělal hezký remix.
2: Jaký bylo to první setkání s ním? Pamatuješ si to?
1: No,
2: tak on je to dlouho.
1: Jako jo, a já se takhle trošku kroutím, protože já mám jako lidsky Paulieho rád, ale já jsem tam na něj nebyl úplně jakoby milej, on mi to připomněl. Já jsem to fakt úplně vytěsnil, tuhle tu situaci, ale on mi tam tenkrát řekl, že má skupinu Básníci před mikrofonem a já jsem vyprsknul smíchy. Tak to nebylo úplně jako ode mě hezký a je mi to zpětně docela líto, bylo to dost neprofesionální.
2: My se k BPMku ještě dostaneme. A na druhou stranu je super, za tu dobu, co tě znám, že vlastně si uvědomuješ, že třeba něco nebylo odvedený úplně jakoby dobře, protože před několika lety, když jsme se poznali, myslím si, že by tato sebereflexe úplně jakoby nemusela proběhnout.
1: Jako ne vůči tobě, ale vůči rapinům, jo.
2: Takže ještě budeme muset počkat dalších 20 let, dobře. Tak jo, co jsi tehdy predikoval vlastně ohledně jeho kariéry, když to tam jakoby měl? Jestli si řekl, tak co z tohohle toho kluka, který naproti mě sedí, bude. Protože musím říct, že xkrát se mi stalo, že naproti mě seděl nějaký mladěch, který už dneska není vlastně mladěch a já jsem si říkal, kudy povede jeho cesta a nebo nepovede a pak jsem byl sám překvapený, jak třeba ta velká cesta je. Tak jestli si vzpomeneš na tohle.
1: Mám to opravdu hodně zamlžený, protože já se jako na základě toho, o čem jsme se bavili s Paulím, tak já jsem si vybavil tuhle tu situaci v rádiu, ale tenkrát to bylo všechno takový intenzivní, že si nejsem jistý, jestli jsem o něm nějakým způsobem víc přemýšlel, ale začal jsem vnímat ty BPM samozřejmě a jako mě to prostě nebavilo, no. Jako dobře. Na mě to bylo takový...
2: Ale
1: jako...
2: ta otázka zněla jinak, jak jsi přemýšlel o jeho budoucnosti?
1: No, doufal jsem, že to ostatní taky nebude bavit, ne, já se dělám legraci. Prostě ty BPM mě opravdu jako hodně nesedly a moc jsem jako nechápal, že to lidi baví. Jestli to bude odpověď, rozhodně jsem nečekal, že se vrhne na tak úspěšnou solovou kariéru.
2: Mhm. Dobře, takže překvapilo tě to, že ta...
1: Určitě.
2: Jo, dobře, tak jo. Když zůstaneme teda u BPM, aspoň chviličku se ještě v tom bahně porochníme, protože jsou to prostě začátky, tak...
1: A tak ono to bylo významný, oni měli být od Viče, si pamatuju, jo, a vím, jo. Že lidi to jako měli rádi, protože tenkrát prostě všichni měli tak stupidní texty, že když najednou přišel někdo, kdo byl trošku básnivej, tak vlastně lidi byli nadšený.
2: Mm-hmm. Takže je tohle to odpověď na moji otázku, kterou položím právě teď, co přinesli BPM do českého rapu?
1: Když budu pozitivní, tak určitě zajímavý videoklipy, i když na mě to působilo trošku, a já jsem to tenkrát i vlastně Polimu říkal, takže to můžu říct do éteru, přišlo mi to takový trošku v pohoze malinko, no.
2: Mm-hmm.
1: I ty texty, i vlastně, i ty videoklipy, přišlo mi to takový jako, hej, já čtu, koukej, já čtu, prostě. A takový gimpácký. Takže mě to fakt moc nebralo, já jsem měl vždycky radši syrovější věci.
2: Pro koho teda byly BPM podle tebe určený?
1: To je dobrá otázka, no pro nás gimpláky asi, no, nebo jako rozhodně, nevím, jestli oni na tím tenkrát přemýšleli, pro koho jsou určený, ale jak říkám, tam byla opravdu jako silná vlna toho, že konečně někdo píše nějaký texty, tak jako to tak bylo ale několikrát vlastně v historii českého rapu, protože oni ty texty jako často kulhali, takže vždycky, když přišel někdo trošičku chytřejší, tak vlastně lidi to měli rádi. Hmm. Ale vlastně ti odpovím na otázku, myslím si, že tyhle věci mají rádi radši lidi, kteří třeba vnímají rap víc okrajově. Myslím si, že lidi, kteří jsou víc v rapu, tak ponořený, tak spoustu věcí vlastně nepotřebuju.
2: Já jsem to vnímal, tohleto uskupení vlastně jako otevření dveří do světa rapu, takový jako tohleto je taková ta první třída, kterou když projdeš, tak pak objevíš prostě další věci. A vlastně si nemyslím, že by BPM odvedli špatnou práci, myslím si, že odvedli dobrou práci a že už třeba jenom to, jaký používali beaty, umožnilo následně vstoupit lidem do světa rapu, který by ho nikdy neobjevili.
1: Je to možný.
2: A pak se v něm začali prostě jakoby rochnit a tak dál, takže za to si myslím, že by si jako zasloužili BPM palec nahoru, byť samozřejmě chápu a rozumím tomu, co říkáš.
1: Já se snažím trošku oddělovat jako nějakou objektivitu od nějakých svých pocitů, není to úplně jednoduchý, prostě mě to tenkrát moc nebavilo, ale jakoby chápu, proč to mělo svůj impact.
2: A teďka zpětně, když si to poslechneš, tak jak ti to zní?
1: No to bych si musel poslechnout teda, no, ale já si myslím, že obecně jsem jako daleko tolerantnější zpětně vlastně a když jsem dělal knížku, tak jsem si poslouchal víc lidí, který jsem třeba do té doby neposlouchal a zjišťoval jsem, že vlastně je to zajímavý. Takový typický příklad, i když ten nám hodně utek z repu, tak to je René Dank. Toho já jsem třeba do té doby, než jsem začal dělat knížku, moc nevnímal a protože jsme udělali moc příjemný rozhovor, on mě docela vlastně okouzlil, tak jsem začal víc poslouchat jeho muziku a zjišťovat, že to je vlastně opravdu zajímavý týpek. I když on byl vždycky takový jako zvukově pro mě jako na poplej, bych řekl. Jako.
2: To asi byl. Na druhou stranu, až bude René Dank speciál, tak si budeme povídat o Rendovi, teď se vrátíme zpátky k Polímu.
1: Ale to už nebude, ne? Protože ten už je emo teďka.
2: Dobře. Je vidět, že dneska jsi přišel prostě v rozpoložení, kdy se rozhodl, že prostě nebudeš držet emoce na úzdě.
1: Tak když mě vytáhneš takhle ráno, tak...
2: Tak je jedna hodina odpoledne, kdy přetáčíme tenhle ten rozhovor, to bych
1: rád. Já si vždycky říkám, jestli někoho máš rád a zveš ho i odpoledne, anebo jestli všechny šikanuješ těma poledníma hodinama.
2: Všechny,
1: protože většinou na mě zkoušíš jedenáctku, jako, že
2: všechny,
1: bych nechápu.
2: Všechny někdy lidi jsou třeba i v 9 dopoledne. Takže vlastně na tebe jsem tak strašně hodnej, že jsem tě pozval až v jednu odpoledne, což chápu, že mám teďka na talíři. Byly časy dokonce po, kdy jsi vysílal pravidelně mezi 12 a 15 a zvládal jsi to.
1: Mm-hmm.
2: Ne moc dobře, ale zvládal. Tak ale pojďme zpátky. Kdyby teďka zpětně si někomu měl říct, pust si BPM, já vím, že teďka to točím na BPM, ale jsme na začátku toho povídání o Polím. Napadne tě nějaký track, který by si někdo měl pustit, aby vlastně jako pochopil, jaká byla třeba ta doba, protože si myslím, že třeba ty BPM opravdu jsou odrazem i té doby, kdy to vzniklo.
1: To by se určitě spoustu lidí hádalo, kdy poslouchali jiné věci, tvrdší věci, ale oni měli, jako nejznámější věc byla Madame Poezie, myslím, a tam si myslím, že bylo všechno, co bylo BPM, ať už se vám to líbilo,
2: jo.
1: Nebo ne. Tak...
2: Jo, to si myslím taky, tam byl i ten klip asi právě pro mě, o kterém si hovořil. Tak jo, tak pojďme dál. Album Harant se objevilo na scéně a zaznamenalo nebo znamenalo hodně výraznou změnu, jak ve zvuku, tak vlastně v komunikaci Paulího ve vztahu k jeho fanouškům. Tak jak důležitý podle tebe je pro jeho kariéru a proč? A co bys tam vlastně k tomu chtěl říct a zvýraznil bys?
1: Tak solový debut album je vždycky mega důležitý a obzvlášť, když se to nějakým způsobem povede, což tady se mu to povedlo. Já jsem tenkrát ještě furt toho trošku méně vnímal, řekněme, ale strašně mě zaujalo v tu chvíli, když budu mluvit o sobě, jo, když zase já svědčuju mezi tou objektivitou a neobjektivitou. Objektivně to bylo jako úspěšný album, on dal jasně najevo teda, že je tady solová kariéra, že bude trošku, řekněme, divočejší, drzejší, než byl s BPM, ale jo, a měl skvělý beaty, si pamatuju tenkrát, ale pro mě to furt ještě nebylo jako úplně, že by ho začal víc poslouchat, víc vnímat a já si vlastně uvědomuju, že jsem mu malinko křivdil, že mě úplně nějak ze začátku nebavil jeho hlas, takže jsem ho moc neposlouchal a pak jsme se jednou někde víc zakecali na Žižkovský noci, on mi připomněl tu situaci s tím Hugem, kde jsem se smál názvu jeho kapely, což fakt je mi líto a pokecali jsme si tak super, že já jsem ho začal vnímat v novém světle a začal jsem i tu hudbu vnímat v novém světle a to se mi stalo vlastně se spoustou umělců. Některý naopak poslouchám méně díky setkání osobnímu, ale u něj to bylo naopak, jeho jsem začal vnímat daleko víc a víc mu jako kdyby rozumět. Mm-hmm.
2: Jak moc v Paulího životě je důležitý Kenny? Kde se vzali, kde se potkali?
1: Já nevím, jak to mají lidsky, ale hudebně je pro ně jako ultra důležitý, protože jako to se nestává úplně často, že by ta symbioza toho producenta s raperem byla tak skvělá, tak geniální a hlavně, že by se jako vyvíjela. Oni spolu pořád rostou prostě, což mi přijde naprosto fascinující a v tomhle to mi mega fandím. Kenny je hudební nadšenec, prostě vždycky se zakecáme na hodiny o hudbě a vlastně bych s ním chtěl mít podcast možná a vnímám to, že oba mají rádi toho Mac Millera, což je z nich jako jasný, ale zároveň se nebojí přesně i jako do nějakých těch jako popovějších výletů a přijde mi, že se jim daří to dělat jako docela vkusně vlastně. Mm-hmm. No.
2: Jaký by byl podle tebe Paulí bez Kennyho a Kenny bez Paulího? Já vím, že to je hypotetická otázka, ale vlastně docela zajímavá úvaha.
1: Jako Paulí měl různý producenty, já jsem vždycky měl rád, jaký beaty si vybíral od Detonata třeba, takže Paulí věřím, že by mohl být vlastně, víš, co si myslím, že by neměl ten signature zvuk, že by prostě to byl dobrý Paulí, vnímali bychom ho možná podobně, ale neměl by ten signature zvuk, který si vytvořili s tím Kennym a to mně přijde naprosto skvělý, že se jim tohle povedlo a že se spojili prostě, že se vůbec potkali a Kenny by byl možná Kenny, jako. Možná, že by byl větší hvězda, protože by dělal se všema. Těžko říct, jako. Ale rozhodně ten talent by tam byl. Ale jak říkám, mně zároveň se líbilo i to, jak s tím Paulím rostly. Takže to je jako zajímavá otázka, nad tím si možná ještě popřemýšlím potom.
2: Popřemýšlej. Který album Paulího považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo Mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit. To fungovalo i na večírcích a tak dál, i na koncertech jeho.
2: To funguje pořád, vlastně pokud se vybavíš Forum Karlín, tak ho tam hrál dvakrát. Možná třikrát, myslím, ne, dvakrát tam zazněl Retard.
1: Dokonce. No takže já bych tam viděl hodně důležitý už to, já si fakt nejsem jistý tím názvem, ale myslím, že to je v hlavní roli. Tak to bych viděl jako hodně přelomový. I to Molo určitě. To Molo zase jiným způsobem možná trošku.
2: To je pravda, protože to Molo je víc asi poetičtější, ne? Takový. Hele, Retard, proč Retard je tak úspěšný i po letech? Protože je?
1: Jako jo, ale já se směju tomu, že mě napadla úplně strašlivá hláška, kterou neřeknu, a nebo to řeknu, neřeknu, to je fakt hrozně ošklivý. A já jsem nepřišel nikoho disovat, prostě oslavujeme tady Paulího, že jo, takže...
2: Je to tak?
1: No prostě lidi mají rádi tyhle ty uvolněné věci s humorem, viz Orikoule prostě. Doteď lidi vzpomínají na Orikoule, protože je tam ten humor a protože, co si budeme povídat, ono u raperů není úplně jako běžný, aby si uměli udělat teda legraci ze sebe a Češi to mají rádi prostě.
2: Myslím, že to má vlastně velmi melodický základ, je to prostě taky zpěvný a text, který se pamatuje úplně každý a vždycky z toho dostaneš prostě dobrý vibe, jakože mě to přijde jako jeden ze základních nějakých jako stavebních kamenů, kdybys měl říct hity československé scény, tak tam Retard rozhodně jako musí být. Čím si vysvětluje, že Molo získalo mezi fanoušky tak silný postavení?
1: No...
2: Protože Molo byl opravdu jako banger. Mm. Už v okamžiku, kdy Molo vyšlo, tak prostě najednou se strhla lavina, se kterou kluci možná ani nepočítali, že se prostě stane v tu chvíli.
1: No já jsem měl pocit, že a vlastně mám ten pocit možná trošku pořád, že vlastně Paulie s Kennym šli furt jakoby nahoru, že se jim opravdu jako dařilo se pořád jako překonávat, mít víc fanoušků, větší pozornost. Myslím, že tam proběhla nějaká, že je začalo hrát podle mě celoplošná stanice. Tohle všechno fungovalo jako dohromady, ale... Jestli bych našel jako nějaký konkrétní jeden důvod, možná, že tam trošku víc koketovali i s tím popovým zvukem. Hmm. Češi to mají taky rádi prostě, když to není moc striktní, ale když jako jsou tam nějaký přesahy, takže možná...
2: Na druhou stranu kombinace teďka Sergeje a Krištofa moc nefunguje. A to i přesto, že mají Češi rádi popový zvuky téměř jako by kdekoliv.
1: To je dobrý point, to jsem ani nedoposlech, musím říct.
2: No to se nedá doposlechnout podle mě. A tak, jak jsme si to řekli my z té rapové strany, tak si to podle mě řekli i ty posluchači z té popové strany a proto to má zhruba nějakých 40 tisíc přehrátí, protože zhruba 40 tisíc lidí se řeklo, tak to zkusím. Jo. Ale vlastně každý ten tábor se dostal.
1: Já jsem si pak řekl, ještě to zkusím jednou, teď už vím, tak to zkusím ještě jednou doposlechnout to, protože já nerad jako kritizuju věci, co jsem neslyšel celý. A nějak jsem se k tomu nedokopal, no.
2: Já tomu rozumím, já jsem to taky zkoušel.
1: A mimochodem, já jsem si vzpomněl, ale že Krištof Majterek z Prague Union, což jsem úplně zapomněl. A ten není jako marný. Jako neříkám, že je skvělej, ale...
2: No tak ono je to taky daný tím, že kombinuješ, a teď teda na chviličku se odkláníme od Paulieho, ale je to docela zajímavá vlastně diskuze, protože kombinuješ někoho, kdo má dobrý texty, kdo má v sobě zakombinovanou nějakou určitou vlastně jakoby poetiku v tom rapu a ten popovej zvuk vlastně nejde proti srsti toho samotného rapera. Zatímco prostě, když vezmeš Sergeje, tak Sergej je prostě strýťák, je ostrej a teď najednou k tomu dáš slova svojím kapky deště a rozbije se ti to prostě celý. Ale třeba uvažuji špatně.
1: Já bych řekl, že to říkáš dobře.
2: Pojďme ale zpátky k Paulimu. Co jsi říkal, když Paulie a Kenny před lety oznámili, že bude Molo dvojka?
1: Co jsem si říkal? Mě to, přiznám se, že mě to do jistý míry jako fascinuje tyhle ty návraty k těm albům, protože já tam často nevidím moc to spojení. Jakože si poslechneš...
2: Tak bylo to po 10 letech?
1: Poslechneš si desku s číslíčkem 2 prostě a vůbec netušíš, proč a přemýšlíš, jestli to je nějaký jenom marketingový tah a tenhle ten úvod vede k tomu, že u toho Molo 2 jsem neměl tenhle pocit. Naopak, jako si myslím, že si opravdu dali práci s tím, aby to komunikovalo ty dvě desky spolu a musím říct, že Molo 2 je možná podle mě nejlepší deska Paulieho s Kennym.
2: To jsem tady měl tu otázku pak někdy naposled nachystanou, ale OK. Já teda musím říct, že už jsem tě chtěl oponovat, jakože jsem si říkal, že ta komunikace prostě byla skvělá. Když prostě vydáš Molo jedničku a po 10 letech chceš vydat Molo dvojku, tak to není jenom album, ale je to to, že po 10 letech dáš tomu svýmu fanouškovi před 10 lety něco, co mohl dostat a on to opravdu jako dostal. Ať už po vizuální stránce, hudební stránce, textové stránce, mě ta deska taky přijde jako velmi silná.
1: A je tam opravdu, jsou tam ty spojnice prostě s tou jedničkou.
2: Jo.
1: Což jako, když jsem poslouchal Bangoro 2 třeba, tak jsem neměl tolik pocit, že poslouchám něco, co navazuje na Bangoro 1.
2: Kdybys měl někomu, kdo Paulieho nezná, nikdy ho neslyšel, říct třeba jeden track, který si má pustit, tak který by to byl a proč?
1: Tak to je jako hodně těžká otázka, protože když se ohlížíme za tou diskografií Paulie Garanda s Kenny Ruffem nebo Paulie Garanda jako takovýho, tak vlastně... To je přece strašně barevná diskografie. On tam má věci, které jsou do houseu, má tam věci, které jsou prostě víc funky, víc Mac Miller, víc tvrdší. Jako tam je tak strašně moc jako...
2: Tak já to zjednoduším.
1: U Paulieho bych určitě... No.
2: Tak kdybys měl vybrat období, který bys tomu dotyčnímu řekl, ať si poslechne, aby poznal, kdo je Paulie Garant. Třeba. Nebo deskou to klidně řekni.
1: Tak to bych možná klidně řekl tu v hlavní roli, nebo to Molo... To si myslím, že by jako docela napovědělo. Protože fakt jsem přesvědčený, že u takhle vlastně verzatelního umělce říct jednu písničku je jako těžký.
2: To určitě. Navíc to spíš mluví o tobě, než o tom posluchači, ale...
1: Přesně tak.
2: Protože to spíš říká, tohle se mi líbí, to se poslechí.
1: Já mám rád takovýhleho Paulieho.
2: Jako jo, ale, a není to špatně. Takže jak by to bylo za tebe teda?
1: Jo, jakou já mám rád vyloženě. Já ti můžu říct, kterou hraju třeba, kterou rád hraju, to je z toho Molo 2 a to je s Benem Kristovem.
2: Starkid je až na další desce.
1: A teď si nespomenu na název, protože jsem stával brzo.
2: Jasně, a protože ji tak rád hraješ, nevadí.
1: Ale jako když už hraju něco od Polího, tak hraju, je taková jako rychlejší, je to takový trošku hauzíček, no.
2: Uh-huh. A to mám to prostě nehledáme rád. Nic?
1: Ne, myslím, že ne. Mně to hraje v hlavě, ale já si prostě nespomenu.
2: Tak broukně.
1: Já moc radši to nebudu dělat do eteru, ale
2: každopádně
1: si vzpomněl.
2: Tu skladbu najdete na albumu Molo 2.
1: Jo, výborná věc. Ben Kristoval super, Polí super.
2: Dobře.
1: Nemám k tomu co dodat.
2: OK. Co je podle tebe Polího vůbec nejsilnější disciplína? Jsou to ty texty, je to ta flow, která z něj jde, je to atmosféra na koncertu, jsou to ty beaty, je to schopnost vyprávět příběhy, je to to, že to má vždycky zasazený i do vlastně krásného grafického vizuálu, že vlastně vidět Polího v našou tak je prostě vždycky zážitek, nebo podívat se na jeho kliby, to je taky vždycky zážitek.
1: To mě hraje ten Ben v hlavě a já nemůžu chytit ty slova. No to je jedno. U Polího Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělej vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt prostě a říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto. On prostě má jako dobrý oko, evidentně.
2: Já taky vždycky, když vidím nějaký třeba klip, tak si říkám, že tam bych chtěl bejt.
1: Do toho má ještě takový ten jako tvrdší klip, kde je takový jako filmovej, takový thrillerovej a tak dál, zase jako úplný opak. Super.
2: Jako na druhou třeba nebo klip Grandstraße, vyznání, Kliberci mi přijde taky jako velmi, velmi jako hezký, až jako nostalgický a vyvolává fakt jako silný emoce třeba.
1: Takže bych zmínil možná, že tam bude nepochybně i talent jako obklopovat se dobrýma lidma.
2: Dobře. Jak bys definoval nějaký základní poznávací znak Polího tvorby? Hudebně třeba. Jestli to jde? Ty si řekl, že má sice hodně poloh, ale na druhou stranu poznáš ho.
1: To je pravda. Asi bych řekl, že je možná v rámci té rapové scény takový trošku hodnější kluk, jako melodičtější. Já úplně vidím, jak se mu to nelíbí, že tohle říkám. Protože on je i hran, samozřejmě. To je jasný, jinak by o tom nemluvil. Vždycky jsem ho vnímal v té, jako řekněme, té hodnější, melodičtější prostě. Ve světě se tomu říkalo končas, ale je to takový, to mi přijde takový přepozlý trošku.
2: S kým podle tebe by Polímu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Macmillerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný. Tak ten mě napadl určitě jako první, protože on vlastně, jak měl ty koncerty akustický, tak jako cítím, že prostě došel do fáze, kdy by to neznělo blbě, kdyby opravdu vedle toho Macmillera byl důstojný a mně by se to líbilo. Určitě by bylo fajn, kdyby víc spolupracoval právě třeba s těma muzikantama, já to mám rád, takže přemýšlím.
2: Tak to se děje, ne?
1: To se děje vlastně, no, ale v rámci i těch jako desek třeba a tak. Teď přemýšlím, jestli by nebylo dobrý i zkusit něco právě jako super netradičního. Určitě by bylo super, kdyby udělal diskuse svojí holkou, protože Zéa zpívá naprosto úžasně. Já jsem ji viděl naživo před pár měsíci a úplně mě rozsekalo. Jako.
2: Měl někdy Polí Garant s někým na scéně nějaký beef? Jak to dopadlo případně?
1: Tak tam byly nějaký, jako myslím, třenice se Supercrew možná na začátku, ale vlastně si nic moc nepamatuju a on občas někde měl nějaký narážky nebo někdo na něj, ale myslím, že vyloženě, že by dělal jako distreky, to si nepamatuju. Já myslím, že on radši dělá hudbu asi než distreky.
2: Je rok 2026, dokázal Polí během těch let držet krok s tou nastupující, jakoby...
1: Jo, promiň, víš, koho disoval politiky v Liberci přece.
2: Okay. Já jsem zapomněl, jak je strašně náročný s tebou někdy sedět ve studiu.
1: A to jsem velmi cenil tenkrát. Kvůli těm střihům?
2: Kvůli těm střihům. Ne, my stříhat nic nebudeme, my pojedeme jako
1: bychom měli naživu. Já stříhám, já dělám střihy.
2: Tak my neděláme střihy. Tak ty děláš střihy, ty děláš skoky, ne střihy. Tak jo. Je rok 2026, dokázal Pólí jakoby se dostat do toho soudobího zvuku, aniž by působil jako někdo, kdo se snaží pouze zalíbit současní generaci?
1: Jako bavíš se starým boomerem, jo? Takže já ti to řeknu prostě za sebe. Já mám poměrně na háku, co je vlastně současný zvuk a čím dál víc, protože takový ty slova jako relevance a podobně jsou mi vlastně čím dál víc odporný, protože hudba je prostě jenom jedna, ty si můžeš dělat jak chceš a když jsi starší, tak tvoje hudba může znít starší, jako... Já když vidím, jak diskutují mladí lidi o muzice a vy třeba, když byl beef Hugo Tox a OG Puff, tak já jsem tam vnímal strašný jako za prvý povrch a za druhý to, že když chceš dělat hudbu v roce 2026, tak ji můžeš dělat jak chceš, ty nemusíš jako nahánět trendy a tím se dostávám k tomu, že mně přijde, že Pólí jako moc nenahání trendy, že naopak z něj mám pocit, že se snaží dělat prostě co nejlepší hudbu, jako takovou a že vlastně, jestli jsou tam nějaký trendy, jako nevšiml jsem si, že by dělal nějakou jako rage music s divnýma zvukama, což je asi teď ten největší možná sound trend, nebo že by dělal nějaký jersey beaty.
2: Jako na mě to působí taky, že tak nějak si drží jakoby svůj kontinuální prostě zvuk a do toho občas jakoby pustí nějaký koření, který je třeba jakoby zajímavý, ale zároveň vlastně nedegraduje svoji tvorbu, což
1: no
2: jsou
1: a pro mě boomera,
2: který...
1: To je pravda. A pro mě boomera je vlastně nádherná ta vlna, která běží posledních pár málo let, kdy takový ty legendární jména prostě právě vůbec nenahání žádný jako trendy, ale dělají prostě muziku tak, jak ji umí nejlíp a vznikají za mě naprostý jako masterpieces, no. Takže myslím si, že tohle je cesta.
2: Měl nějaký období ve své kariéře Polygarant, ve kterém podle tebe nějak třeba zbytečně zariskoval a vyplatilo se mu to? Nebo na oplátku nevyplatilo?
1: Já, když nad tím tak přemýšlím, tak u něj vždycky určitě byl risk, kdykoliv jako přitvrdil, že vsadím se, že ten klip, který si nemůžu vzpomenout název, myslím, že to je s Rytmusem věc, kde to má takový ten hororový, thrillerový jako feeling, nádherný videoklip, tak tam si myslím, že spousta z nás bylo jako šokovaných vlastně, že i tuhle polohu Pólí zvládá a nebojí se jí dát ven, tak tam jsem vnímal určitě velký risk v tomhle a vlastně kdykoliv řekl v tracku zprostý slovo, tak já jsem se u toho tak jako trošku ošil, že jsem si říkal, Pólí, ne, ty ne.
2: A víš, co je teda zajímavý, když jsi u tady tohleto
1: punktu, mohlo odradit.
2: Že kdykoliv u Pólího slyším zprostý slovo v textu, tak ho vlastně neslyším, jestli mi rozumí. Mm-hmm. Že prostě u někoho slyším zprostý slovo a řeknu clean a tady vlastně si řeknu, ale tak to taky rastomí. Je to zajímavý, no. Asi...
1: Každý rapper miluje určitě, když mi řekne, že je rostem.
2: Takhle jsem to nemyslel, ale že vlastně to tam prostě neslyším. Protože vlastně to tam ani nečekám. Dobře, tak Pólí založil svůj nový label, Corso Records, tak jak podle tebe ovlivní jeho dlouhodobou spolupráci jste nikdy?
1: No... To bych řekl, že moc ne vlastně, protože kdo sleduje ty někdy dlouhodobě, tak ví, že to není úplně klasický jako business projekt a přestože to dělají dobře, rozhodně od začátku, tak vnímám a oni to sami říkají, že jsou jako takový docela volný sdružení vlastně a že jsou hlavně přátelé, takže myslím si, že to spolu nebude nějak kolidovat. Naopak mě teda musím říct, hodně baví to, jak se do toho vrhnul, s jakou energií, že jako jsem trošku čekal, že to jako vyhlásí, že se nebude nic moc dít třeba, nebo že bude nějaký jeden objev a kdo ví, jak to celý bude, ale on opravdu jako do toho šlape, jsem si všimnul.
2: A objevuje nový jména, nový lidi, nový
1: zvuky.
2: Dělá
1: s nima, takže je opravdu tahá do toho spotlightu, fakt jako pěkný.
2: Kde nebo kam bys Pólího zařadil v české historii rapu a co bys řekl, že vlastně byl ten jeho hlavní přínos nebo je ten jeho hlavní přínos českému rapu?
1: No já mám obecně rád, když jsou lidi sví prostě a v tom rapu českým to vždycky dost jako vlastně chybilo a teď já jsem úplně happy, teď máme strašně moc poloh v tom rapu, strašně moc různých lidí, máme tady jak Dolara Prince, tak tady máme Sausen prostě, tak tady máme Paulího, jsou tady opravdu všechny možné polohy a takže Paulího přínos je vlastně hlavně v tom, že je Paulí prostě, že není nikdo jiný.
2: Ok, a co bys mu popřál k narozeninám?
1: K narozeninám bych mu určitě, teď mě napadl zase ten Mac Miller prostě, já vím, že ho má strašně rád, takže já bych mu samozřejmě přál jakkoliv se dá dohromady s Mac Millerem, kdyby to šlo prostě nějak jako záhrobně. Určitě mu přeju, ať se mu daří ve všem, ať se mu daří v hudbě, ať se mu daří, podle mě bude točit filmy, ať se mu daří ve vztahu samozřejmě a ať hodně koncertuje, ať máme my fanoušci kam chodit, na co chodit.
2: No tak jo, tak Paulí, přejeme ti krásně narozeniny. Původně jsem tady na poetu měl ještě nachystaný, jestli mu zaspíváme Happy Birthday to you. Poeta se tomu zasmál ještě před vysíláním, tak ani nevím, jestli si ty do toho chce nebo nechce, asi nechce.
1: Moc se mi nechce, ale jsem překvapený, že to tak uteklo, protože jsem měl asi šíleně otázek. A já jsem ti asi na nějaký odpověděl rovnou, aniž by se zeptal.
2: Nemusel jsem to proškrtávat výrazně. Myslím, že jsme šli tak jako chronologicky, tak jak to tady bylo. Takže Paulí, ještě jednou krásně narozeniny.
1: Všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší a budeme se těšit někdy příště. Ladislav Poeta Zeman, hostem aktuálně vydání Spintolku, který byl věnován Paulímu Garandovi, který letos v říjnu oslaví 39. narozeniny. Krásně rozky, děkuji za to, že posloucháte Rádio Spin, děkuji, že posloucháte Spintolk. Od Majku se loučí, hezké večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintolk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice, prý.

0: Neděli 11. října, svátek má dneska Andrej. Dobře, tak to mohla být hezká neděle. Každopádně venku aktuálně teploměr ukazuje 8 stupňů Celsia, maxima dneska budou na 13, takže nás čeká poměrně zase studený den, ale co tě podle mě dokáže poměrně hezky zahřát je nedělní komunikátor, ten nám startuje právě teď. No a v něm nás čeká třeba hudební víkend, kde si dáme opět dva tracky od Paulího Garanda, trošku zaspomínáme na jeho kariéru a to v každý hočce. Nesmí taky samozřejmě chybět ani tvoje tracky na přání, takže já jsem zvědavej, kdo si teďka v neděli objedná jako první, komu prostě zahraju jako první track dnešního dne. Zatím tady nemám nic ready, takže čeká to tady na všechny workoholiky, pracanty nebo prostě ranní ptáčata, co už jsou takhle v neděli kolem 9. hodiny na nohou. Vůbec vám to nezávidím, nezávidím to ani sobě, ale hele, jsme tady, nějak to společně zvládnem a myslím si, že nám to hezky uteče. Detailně se ještě podíváme na to počasí. Dneska by mělo být poměrně slunečno, nemělo by ani moc pršet. Vidím tady jenom pár mráčků, ale nemělo by být asi ani dešťový. Jak jsem říkal, maxima na 13, zítra to bude dost obdobný. To se týká i úterka. Ve středu se nám trošku oteplí na 16 a ve čtvrtek by dokonce mělo svítit i sluníčko. Tak uvidíme. S tebou Mára. Spin Radio.
1: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZV.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Za 5 minut 9 hodin, to je přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak radši.

0: aplikace.
1: Tak ještě jednou, dobrý krásný ráno všem posluchačům Rádia Spin. Máme 5 minut po 9. hodině, neděli 11. října. Svátek dneska slaví Andrej. No a jdeme na to. Jdeme na první track dnešní neděle, dnešního dne, který bude od Romana. Ten poslal voiceovku opravdu ještě před 9. Takže Romane, ty jsi prostě i po ránu takovýhle jako rychlík, to cením. Já jsem vždycky ráno tak strašně zpomalený, že jsem rád, že jsem se sem vůbec dostal.
2: Krásné nedělní ráno, Máro, Spineři, tady Roman. Tak když by mělo být teda dneska to sluníčko, tak si pojďme ještě připomenout léto a prosím tě, pusmi tam, žijeme len raz svatega. Mějte si všichni krásně a užívejte dne. Čau.
1: Já jsem říkal, že nás dneska taky zahřejou. Roman je toho důkazem. Uvidíme, jak to dopadne, jo? Jako polojasno, slunečno, skoro jasno, hele, to je vždycky loterie, ale věřím, že s tímhle s tím trackem na chvilku sluníčko dneska vyleze. Posloucháš Radio Spin?

0: Posloucháš hudební víkend tady na rádiu Spin. Máme neděli, kdy i ještě celý dnešní den si budeme pouštět v hodině dva tracky od Paulího Garanda. A čím začít nedělní ráno, než je trackem Retard. Jako za mě skvělej track. Asi je to track, který oslovil i další posluchače, nejenom fanoušky Paulího Garanda, ale i takový širší publikum. A Paulí Garand se díky tomuhle tracku začal dostávat víc do podvědomí i ostatním posluchačům. Pamatuju si, nebo ne pamatuju, ale z vyprávění od Romana si pamatuju, že tady se nehrálo nic jinýho než Retard. Tady to jelo 24/7, prostě se to chtěli a ten track je prostě spjatý i s tímhletím rádiem. A není divu, že taky tenhle ten track byl vybraný do hudebních betlů proti La Familii, kde teda prohrál, ale bylo to teda hodně, hodně těsný. To se stalo ve čtvrtek, každopádně dneska máme neděli a druhý track, který tady budu posílat, je Harantštráce, Paulí Garand, Kenny Ruff. Já tady ten track miluju. Jakože od Paulího Garanda je to věc, co je moje srdcovka. Pouštím si to opravdu jenom v nějaký určitý moment. Není to track, který bych si pouštěl pořád dokola, ale je to takovej, že přijde situace, kdy ho jedu. Pamatuju si, jak jsem jel z Brna ze svého prvního dabování vlastně hraného filmu. A tady ten song mi hrál v uších, když jsem se vracel autobusem a jel jsem ještě na vysílání. Jako skvělej zážitek, potrhlo to úplně celý ten den, celou tu moji emoci, která zatím byla, a Harantštráce je pro mě naprostá srdcovka. Tak si jdeme užít oba dva bangry tady na rádiu Spin.
1: Liberecký legendy Paulí Garand a Kenny Ruff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na rádiu.

okamžitá dávka libereckýho rapu. Pauly Garant a Kenny Raff v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

Třetí epizoda Zrádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, kde ti nic jako neřeknu, všechno to je krásně průjezdný, čistý, takže se přesunu rovnou do regionu, kde vidím přece jenom nehodu v Ostravě, a to v ulici Ruská, tak Ostraváci hlavně opatrně, a ještě mě tady pobavili mapy CZ, koukám do Třebota, Třebotov, což je západ od Prahy. A prosím vás, tady je napsáno, že to je nehoda, ale to je napsané popisek, krávy na silnici. Takže nevím, co se tam děje, je to silnice 201. Jsou tam prostě krávy na silnici. Nevím, proč mě to tak pobavilo, omlouvám se. Trapnej humor v 9:30 ráno. Jdu ještě na Prahu, kde teda žádný krávy na silnici nejsou, uzavírka jenom v Krči na sjezdu z jižní spojky, ale o tom už asi trochu tušíš, bude to ještě zhruba měsíc trvat, každopádně Praha je průjezdná a ode mě z dopravy je to radši všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš víkendový komunikátor s tebou Mára, máme neděli, 40 minut po 9. hodině. No a už za malej moment tady pokecáme o takovým novodobým Forrestu Gumpovi. Tady ten frajer přešel projít na dlouhých 28 let. A teďka si řekl, že je ideální čas na to vrátit se zpátky domů.
2: Jsem už unavený. Tak jdu lidi domů.
1: Myslím si, že možná něco takovýhleho to zhruba bylo. Kam se vydal, proč se vydal, kde je jeho domov? Hele, za chvilku ti všechno prozradím. Každopádně jdeme se ještě podívat za Vojtou na Moravu.
3: Máro, dobrý ráno, dej mi tam prosím Meka Millera. Jsem furt na Moravě, přežil jsem, žiju. Dáme Millera pro všechny spinery, který takhle brzo stávají, stejně jako já. Děkuju.
1: Nesnět tě tam žádnej Jožin zbážen, jo? Je to dobrý, Vojto, žiješ, je to fajn. Dobře, tak na to. Aby ti bylo trošku teplejš, ti pošlu možná takový trošku studený track a to je Cool 8 and Frozen Pizza, ale zase je to taková příjemná vibovačka, tak věřím, že se to bude hodit. Krásný dobrý ráno všem spinnerům!

Tumára, máme neděli a hele, pokud seš někdo, kdo třeba pohádce s frajerkou, s frajerem se musí jít projít, aby to třeba jako rozdejchal na nějakou takovou menší procházku, tak se tady možná trošku bacha, ať nedopadneš jako Karl Bushby. Tady ten Brit totiž v roce 1998 si řekl, hele, víš co? Tak, a já obejdu celou zeměkouli po svých nohou. Ano, po svých. Ne žádný auto, ne žádný MHDčko, vlaky nebo něco takovýhleho, ne. Prostě jeho nohy maximálně plavat, když to jinak nešlo, což se několikrát stalo. Je to taková trošku taková ta hra hráč nebo hráč. Jo, to sprostý slovo, který tady nemůžu samozřejmě říkat. No a on je hráč. A po 28 letech se vrací zpátky do své rodné Británie. Myslím si, že za těch 28 let se Británie trošku změnila, tak uvidíme, jestli si nebude třeba říkat, jestli si nesplet kontinent. Každopádně, myslím si, že za těch 28 let to prožití té revoluce, jako telefonu, internetu, umělé inteligence, jako to musí být totální psycho. Vem si, že my to tak jako vnímáme, přijímáme, bereme jako už samozřejmost, ale on to prostě prožívá těch 28 let. To mi přijde naprosto skvělý a troufnu si říct, že z tohle bude víc než jedna knížka. Podíváme se spolu ještě v rychlosti na počasí, kde je aktuálně zhruba kolem 10 stupňů. Začne se nám lehce ještě oteplovat, to dnešní maxima budou na 13. Bohužel to vypadá, že bude opravdu spíš jenom tak skoro jasno, až polojasno. Zítřejší teploty a počasí bude dost obdobný, v úterý taky. Ve středu se oteplí, ale bude zataženo celý den.

0: Hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to přesně tak, máme neděli 11. října, 7 minut po 10. hodině s tebou Mára, doufám, že už seš probuzelej, doufám, že už si vstal pravou nohou a že si dnešní neděli užiješ, doufám taky ve společnosti Rádia Spin. Každopádně za chvilku budeme hrát Paulio Granda, čeká nás hudební víkend, mám pro tebe připravený opět dva nádherný tracky. Samozřejmě od Paulího je těžký vybrat nějaký nenádherný. Každopádně vybíral song taky David.
2: Ektora, emoce na emoce. No tak jsem to takhle poslouchal a hlavně to vy do studia.
1: No tak děkuju moc, díky moc Dave, samozřejmě budem to posílat úplně všem. Každopádně já chci ještě vyzvat mobilní aplikace, přistála mi tam ráno voiceovka od Romana, to si moc vážím, ale budu moc rád, když využiješ naší mobilní aplikace, klidně pošleš fotku z práce, pošleš nějakou hezkou voiceovku, mě to udělá radost a samozřejmě ti taky takhle při neděli zahraju tvůj oblíbený track na přání. Posloucháš Radio Spin a s tebou Mára.

Spintalk. Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spintalku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

0: Posloucháš Radio Spin a máme před sebou další dávku hudebního víkendu, tentokrát s Paulem Garantem, který teďka v říjnu oslaví 39 let, ne na scéně, ale života, 20 let oslavil na scéně v Karlíně. Každopádně my se podíváme na další dva jeho tracky a to jsou samozřejmě Tuláci. Obrovský takový jemný track a já, když jsem si to teďka studoval, tak jsem si uvědomil, jak krásná metafora v tom tracku vlastně a nikdy jsem si ji neuvědomil. Takže teďka pozor, prozření, řeknu svoji nirvánu. Vnitřní neklid, což je nějaký toulání, proto Tuláci, s touhou po stabilitě, což je právě ten přístav. Wow, jako přijde mi to skvělý vlastně. A v tomhletom tracku je to hodně v Tuláci, takže se na to klidně trošku zasoustřeď, uslyšíš to tam možná taky. No a co tady přiznává Paulí? Paulí přiznává, že vztah s ním není vůbec easy. Jo, že prostě je to náročný být furt jako na turné, někde jezdit, někde být, zpívat, vymýšlet, je to frustrující, ale zase na druhou stranu právě ten přístav ujišťuje tu svoji partnerku, že prostě pokud mu bude oddaná, tak on pro ní bude makat na 110%. Takže to je právě tohleto toulání a přístav. A podíváme se i na druhý track, což jsou Návraty. To je taky extrémně něžnej track. A když nad tím tak přemýšlím a koukám na tracky od Paulího, tak si myslím, že tohleto je takové jako nejhlubší a možná jako emocionálně nejotevřenější track Paulího Garanda. Mně přijde, že to je taková jako jeho osobní zpověď, ještě na tom albu Dank, což znamená samozřejmě díky z němčiny, že jo, z roku 2018. A je to úplně jako na konci celého tohohle alba. Je to takový balancování jako vděčnosti, ale vlastně zároveň takový jako únavy z toho, z té hudby a z toho tvoření. Hele, přijde mi to skvělý. Jako tady ta dvojka tracků, ty k sobě patří a myslím si, že by si se takhle společně měl pouštět úplně vždycky.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, které jsou naštěstí pořád krásně průjezdní. Nikde nevidím žádný větší zdržení, ani kolonu, nic, nehodu. Je to krásně čistý. Takže jdeme rovnou do regionu, kde ale pokračuje odklízení nehody v Ostravě, a to v ulici Ruská. V Brně se taky bouralo, a to na Ostravský. Je tady neprůjezdný dokonce jeden jízdní pruh, takže bacha na to. A 10 minut nabereš v Pardubicích na 37 směrem na Pražskou, a to od Chrudimi. Podíváme se do hlavního města. Tady jsou dvě menší kolony. Jedna je na Pražském okruhu na Radotinském mostu, je to zhruba nějaký 10. kilometr, směr Ruzyň, jsou tam práce na silnici, takže právě proto. A práce na silnici jsou taky na Cínovecký, směrem na Libereckou od D8, tady se zdržíš taky kolem 5 minut. Jinak je Praha zatím průjezdná a ode mě z dopravy je to tím pádem všechno. Automotospin, tvoje

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš víkendový komunikátor, s tebou Mára, a pokud seš fanoušek takových trošku jako oldschoolovějších filmů, na kterých jsme třeba jako vyrůstali, věřím, že třeba ty taky, tak mám pro tebe skvělou zprávu. Určitě si vzpomeneš na tenhle legendární soundtrack.

0: Transformeři, jako z tohle mám husinu, kdykoliv, kdy to slyším. No a hoši, my jsme zpátky, protože Transformeři dostanou opět Spielberga. Yes! Slyšíš naprosto správně, Spielberg se vrací jako Bílej Martin na koni, nevím, prostě je to skvělý, za chvilku ti řeknu víc, protože možná se toho opravdu dočkáme. Opravdu brzo. Každopádně, teďka jdeme za Honzou.
1: Hele, prosím tě, já bych si chtěl zahrát Dolara Prince, skladbu Nikdy se nezměním. Prosím tě, chtěl bych to věnovat mýmu chábrovi Kálovi a i mně samotnému, protože jsme slavili o víkendu narozeniny.
0: No tak pěkný, tak přeju ti všechno nejlepší k tvým narozeninám a už...

0: desátá hodina nám pomalu, ale jistě končí. Ale co nám začíná, je návrat jedný skvělý éry, kterou si pamatuju jako malej, ke který se hrozně rád vracím, a to jsou samozřejmě Transformeři. A víme, že ty nový díly nejsou úplně nic, co by nás lákalo, na co bychom šli do kina, ale možná v roce 2029 se všichni v kině potkáme a budeme na tuhle hudbu úplně umírat blahem, protože Michael Bay a Steven Spielberg opět spojili síly. Slyšíš správně, tahle ta nerozlučná dvojka prvních Transformerů se vrací zase jako tohleto legendární duo k tomu, aby vytvořili nostalgický, svěží, úžasný, brutální Transformery, který máme všichni tak strašně moc rádi. Máme se toho dočkat údajně něco kolem roku 2029, já vím, je to za dlouho, ale během toho se stane ještě spoustu věcí, pak to bude tady a pak se všichni potkáme v kině a pak můžeme všichni spočít. Fakt se na to těším, ale myslím si, že to bylo docela jasný. Tak ještě se jdeme podívat na počasí, to nevím, jestli se na to úplně těšíš, 12 stupňů, no radši bych se viděl někde v Egyptě nebo v Chorvatsku, každopádně teďka jsme teď a tady, za chvilku se nám otoplí na maxima, bude 13 stupňů, mělo by údajně vylíst i sluníčko, tak snad se to splní, večer kolem 6, zítra 13, polojasno, úplně stejně jako dneska. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš víkendový komunikátor, máme 11 hodin 6 minut k tomu neděli, svátek dneska slaví Andrej a i v této hočce zahraju dva tracky na přání. První už je jasný, druhý furt taková trochu otázka, otazník. Budu moc rád, když pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace. Něco málo tam přišlo, ale je to chabí. Já chápu, je neděle o to nedělat. Ale některý prostě z nás děláme a potřebujeme nějaký trky tady zahrát i pro nás pracující, tak buď schovývavej k nám workoholikům a pošli něco do voiceovky. A mě jsem volal třeba před chvilkou Jirka.
1: Čus Máro, čus Spinner, chtěl jsem písničku od Dolara Je systém a věnoval bych to speciálně tomu člověkovi, který mi dneska v noci šnupnul levý zrcátko z mojí fábulky. Venkovní. Moc krát mu děkuji.
0: Prosím vás všichni Pražáci, jo, kdo jste se včera ožrali a teďka najdete u sebe doma levý zrcátko, tak ne, není vaše, je Jirky, jo, tak mu ho prosím vás vraťte, hoďte nám to tady na Vinohradskou do rádia Spin, já se s Jirkou znám, já mu to když tak hodím, jo. Vůbec nic se neděje, stane se to každému, jo, děláme blbosti, ale hele, to levý zrcátko, to je jaký pitomý, to si Jirkovi docela hodí, tak to ještě zkontroluj. Posloucháš rádio Spin s tou Mára.

0: Rádio Spin s tebou Mára a taky samozřejmě hudební víkend, kdy se celou sobotu a neděli věnujeme Paulimu Garandovi. Důvod, tenhle ten frajer už za necelý týden oslaví svý 39. narozeniny, tak je to 20 let, co oslavil jeho působení na československé scéně ve fóru Karlín. No a taky třeba založil nedávno i velmi začínající a ambiciózní label, a to Corso Records. My se teďka podíváme na dva jeho tracky. Začneme Pauli Garand feat Rest du s větrem. Hodně oblíbený track, hraju ho častokrát na přání a mám ho i já osobně moc rád, mě prostě baví Rest a spojení Resta a Paulího za mě funguje vždycky, nejenom na tomhle tracku. No a ještě se dostanu k samplu, protože ten je v samotném refrénu, je to od E40, Kapitán Save a Ho. Jestli znáš track, tak určitě poznáš i tady tu hlášku. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane, what's that nigga? Jenže kapitán Save Ho, a.k.a. E40, si to nevzal úplně ze svý hlavy, ale možná si vzpomeneš na legendární Supermana. Myslím si, že to byl seriál, co běžel v 50. nebo 60. letech, vůbec ne, nebyl jsem na světě, ale tohle to je hodně ikonická hláška. No, asi se to několikrát opakovalo. Takže dá se říct, že Pauli Garand feat Rest du s větrem má i malou symboliku Supermana. Jdeme se podívat na druhý single, který ti tady zahraju, Mezi prsty, stejnojmenný album, skvělý rok 2020. Spolupracoval na tom i DJ Vitch, který dělal samozřejmě celou produkci, proto to zní tak velkoryse, tak skvěle, tak ambiciózně. Nejenom tady ten track, ale celý album. Všechno v tomhletom tracku podtrhuje 7x3, který nese takovou tu trošku, jak to říct, melancholickou linku, protože ten track vlastně není úplně pozitivní, je o tom, jak nám protejká čas mezi prsty, jak vlastně žijeme, kouříme ty cíga, který nám vyhasí, no i ta káva, která je studená, ten náš život, který je trošku takovej furt repetitivní, furt stejnej, tady ten track to může teoreticky změnit, aby ses nad tím zamyslel a aby si udělal třeba nějakou změnu. Tak udělej změnu a poslechni si oba dva tracky teď.
1: Liberecký legendy Pauli Garand a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, které jsou i takhle při neděli kolem 11:30 naprosto krásně průjezdný, takže po dálnicích svištíš jedna vášeň. Podíváme se do regionu, kde se docela bouralo, vidím nehodu pod Vodárnou, to v Jablonci nad Nisou, bouralo se taky v Olomouci, a to v ulici Hraniční, dva kreše vidím v Ostravě, a to na Místecký a Rudný, kousek od sebe, je to ta stejná křižovatka, tak na to když tak dej bacha. 10 minut v Pardubicích na 37, směrem na Pražskou, a to směrem od Chrudimi. Hlavní město, tady máme i první nedělní nehodu, a to v Plzeňské ulici s Holečkovou, takže na to si dej majzla. Dej si taky majzla na Štěrbohovský spojce na 60. směrem nahoru na D10, protože tady je nějaký předmět na silnici a trochu vidím, že se to tady jako, že to tady zpomaluje kolem toho, takže řidiči si tomu očividně vyhýbají, tak se tomu vyhni hlavně taky. Když si chvilku počkáš, tak je pořád Radotínský most směrem na Ruzyň, je to zhruba nějaký 10. kilometr kolem 5 a počkáš si taky nahoře na Cínovický, na sjezdu z D8 směrem na Libereckou a koukám, že taky směrem na Kbelskou. Ode mě je to z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávě vyjet do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: aplikace. Nedělní komunikátor, s tebou Mára, a občas jako moderátor už jako za ty dva roky, co tady jsem, tak jsou už takový jako pocity a takový, že jako si říkám, něco nějak bude. Jo, a začal hrát Kelin, já jsem si všimnul, že Elička poslala nějakou voiceovku, říkám, tyjo, tam bude určitě chtít toho Kelina. No hádej.
1: Ahoj, tady Eliška, chtěla bych zahrát Superstar od Kalina pro taťku, děkuju.
0: Já jsem to úplně říkal, já jsem tam viděl tu hlasovku, slyším toho Kalina, říkám, no tak toho určitě bude chtít, tyjo, a teď co jí zahraju, že jo. Tak jsem si řekl, že tady dáme ještě jednoho Kalina, já chápu, neměl by se to úplně dělat. Na druhou stranu, je to s Bulharem, nebudu hrát ten stejný track za sebou, to už by byla úplná šílenost, Balkan Paradise, který mě docela oslovil. A hlavně klipově, protože klipově se to vrací do nějakého roku 2016 a mně to přijde hrozně sympatický. Já nevím proč, ta nekvalita je něčem hrozně zajímavá, takže jestli si klip ještě k tomuhle singlu neviděl, tak možná stojí na zvážení. A Eliško, doufám, že i se tohle bude líbit tobě i tvýmu tačkovi. Není to Superstar, ale ten už si vlastně dostala, tak tady máš ještě jedny Paradise. Objednávě jako Eliška do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo 210 32 30 30.

0: komunikátor neděle svátek. Dneska slaví Andrej. A teďka možná pro některý spinnery aktuální téma. Pokud se bojíš změnit povolání, je tam ten strach, že už prostě jsi dospělej, povinnosti, blablabla. Není to tak. Nemusíš se bát, protože existuje frajer jménem Johnny Kim. A ten svoje povolání změnil dokonce třikrát. Takovej velký frajer to je. Začal totiž jako voják u Navy Seals. OK, docela jako hustý start. Potom, co se vrátil, myslím, že z Afghánistánu a viděl doktory, jak se starají o jeho kámoši, tak si řekl, tak jo, tak já budu doktor. Takže vzal normálně doktorský pláž, vystudoval medicínu a udělal si doktorát. No a nakonec ze všeho úplně jako, co bych jako ani netipoval, tak nakonec oblíknul ještě skafandr a vydal se do vesmíru na misi dlouhou asi 244 dní. Chápu, z tebe kosmonaut země, kosmonaut doktor asi jako úplně nebude. Na druhou stranu změnil prostě třikrát povolání. A je to jako, mě to něco připomíná, jo? Já když koukám na ty fotky, jak je v uniformě, v doktorském plášti a v tom skafandru, jo? Je to takhle vedle sebe v tomhle příspěvku. Mě to někoho připomíná. A takovej plešatej týpek, tyjo. Hraje v takových krátkých filmech, to si pamatuju, krátký filmy, jo. A on je policista, hasič, údržbář, hodinový manžel. Vím, že je plešatej, to si pamatuju. Jo, a vždycky jde za ženským, a vždycky. Jo, nikdy jsem ho neviděl, že bych šel za chlapem, vždycky za ženským. Ty, jako bych to teďka nedávno někde viděl, sakra, jak on se ten chlap jmenoval? No, možná si taky vzpomeneš, prasáku jeden. Aktuálně 12 stupňů slunečno by tam mělo být, počkej. Fakt tam svítí sluníčko, tak to je paráda, ježiš, tak to je skvělý. Tak jsme se dočkali, slunečno bude až do nějakých 5 hodin, pak se nám začne pomalu zatahovat a večer čekej kolem 6 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s tebou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves. .cz.
2: Radio Spin. Československý

0: PIN na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin a s tebou Mára, neděle, svátek dneska slaví Andrej. Máme 7 minut po 12. hodině, za chvilku si dáme opět hudební víkend s Polem Grandem, kde mám pro tebe připravený další dva legendární tracky. Čeká nás tak ještě jeden další track na přání, takže pořád můžeš posílat voicovky, volat naše číslo. Úplně stejně, jako to udělal před chvilkou Michal.
2: Ale resta a tobě. Bude to pro moji milovanou ženu a dcerku, že se už na ně moc těším. A tak nějak pro všechny spineři, ať se mají dneska rádi. A teda nevím, Máru, kde svítí sluníčko, protože tady na Praze 9 sluníčko určitě nesvítí.
1: Ale u nás tady před rádem jako svítilo před chvilkou. Hele, až přijdeš domů, Michale, my jsme se o tom bavili, prostě obejme tě tvoje sluníčko, ne? Není to krásný, není to skvělý? Není jak to sluníčko, co je na nebi, to je prostě tvoje osobní sluníčko, tvoje dcera, hele, to je skvělý. Pouli, sorry, rest, já si to furt pletu, jak teďka ho máme v hudebním víkendu. Rest, tobě krásný track, hodně takový trošku depresivní, ale vděčnej, tak si ho pojďme společně užít. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Venku pomalu začíná přituhovat. No a s tím je spojený taky nakupování zimní hadru. Já se přiznám, že vzhledem tomu, že v bundě a vlastně i bez ní vypadám jako chodící koule, tak to úplně nenávidím, ale v pátek ráno mě zajímalo, jak to máte vy, spineři.
1: Total, já úplně nenávidím celkově nakupování. To není jenom jako na zimu. Já to nesnáším ani v létě si jít nakupovat nový kraťasy nebo prostě cokoliv, já nenávidím nakupování.
2: Ahoj, tady Aja. Já teda krom nakupování dětského oblečení nesnáším jakýkoliv nakupování, ať je to jídlo, ať je to oblečení. Když můžu, dělám všechno pro to, abych se těm obchodům vyhla. Tak
0: Přála,
2: ahoj.
0: Tak nakupování žrádla, to já zase můžu. To zase, jo.
3: Miluju nakupování, miluju oblečení. Nakupujeme pořád, mám tak narvaný skříně, celá rodina, až se nás to i rozpíří.
0: Neskutečný.
4: K tomu zimnímu oblečení, tak to mi nevadí už vůbec, protože upřímně já docela to zimní oblečení mám rád, že je člověk jako v tom teplu, je to takový příjemný a vlastně mi to nevadí, jako, aby jsme to vzali trochu z jiného soudku.
5: Celkem mě to baví a jako popravdě já mám, asi nevím, jestli mám 14 zimních bund, 15 jarních bund.
0: Ty vole, tak to máš asi víc hadrů než moje Božka. To máš doma pravděpodobně místnost jenom na hadry, ne? Nebo kam to všechno prostě dáváš, Michale? Tak ať už zbytek víkendu užíváte v klidu domova nebo v obchoďáku mezi hadrama, tak si ho užijte. No a slyšíme se zase zítra ve Spin ránu. Tak si mějte krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Posloucháš hudební víkend tady na rádiu Spin, máme po 12. hodině, to znamená, že si dáváme další dva bangry od Paulího Garanda z Liberce. No a podíváme se na jeho jeden z nejikoničnějších tracků a taky track, který je dost spojený s tímhletím rádiem, protože skrz tady ten song častokrát vyhráváš třeba i lupeny na jeho koncert. Samozřejmě je to single Kotvim. Z roku 2014, Molo jednička, label Ty nikdy, a tady to je opravdu ten silný vztah Paulího k rodnému Liberci, k jeho lidem, k jeho textům, k jeho vlastní tvorbě. Je to nějaký pocit stability. Jak jsme se bavili prostě o tom, že některé ty tracky jsou takový trošku depresivní, že se hledá, že má strach o to, aby nepřišel o tu svoji přítelkyni, tak tady je zakotvený, tady se cítí dobře a tohle to je jeho safe place. A na tom tracku to jde strašně slyšet, protože to je energický, je to nostalgický, je to takový heroický a ten track mě strašně baví. Podíváme se ještě na druhý single, který ti tady za malý moment pustím, a to je banger Pablo, ten už je trošku novější, z roku 2020. Producent a zpěvák, který spolupracuje na tomhle tracku, je Marcel. Původně měl Pauli lítat za ním do Londýna, za Marcelem, jsem se někdy dočet, teda doufám, že to je pravda. Byl tam pracovní název London Session. Nakonec to ale zvládli během jedné společné hodiny ve studiu, takže za hoďku tady ten banger měli de facto hotovej. A mně to přijde skvělý, protože tady to je prostě manifest Paulího, kde reflektuje svou nezávislost, svou nějakou hudební integritu a prostě postavení na té české rapové scéně. Takže oba dva tracky jsou vlastně takový kotvení, takový pevný uchopení toho Paulího stylu, který je prostě ikonický a který máme tak všichni rádi.
1: Liberecký legendy, Paulí Garant a Kenny Raff. Po celou sobotu a neděli.

0: určitá dávka libereckýho rapu. Pauly Garant a Kenny Raff v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
1: Nenávidím game, hraju v ní prim, tlemem se jak Joker, i když patřím

zapnu studio hnedka, jak přestane ten beat. Dám si hit z brkáry, co se může dít. Neřešíme cash flow, neřeším koho na feed. Jen kdo udělá blow, bitches by to chtěli mít. Black on black, Batmobile, garáži, zlatý hřeb. Mega check, nechci brekenčánu na pohřeb. Vylej u duši, každý track vyjebanej comeback. Pablo je zatraceně zpět.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, ale jenom tě budu informovat o tom, že to je krásně všude zelený, průjezdný, nikde jsem nenašel žádnou nehodu ani kolonu, takže se přesunu do regionu, kde se pořád odklízí nehoda v Jablonci nad Nisou, a to v ulici Pod Vodárnou, v Olomouci se bouralo v ulici Hraniční a ještě crash je v Ostravě, a to na Rudný, je to kousek před Místeckou, tak bacha na to. Co se týká hlavního města, tady vidím čerstvou nehodu na Čekovický, kousek u Proseka, a bouralo se taky na Sulický, je to pod jižní spojkou u Krče. Kolony se potom tvoří na Kbelský, je to před D8 nahoru směrem na Letňany, a zdrží se taky ještě na sjezdu z Cínovecký směrem na Liberecku. Je tady práce na silnici a vázne to kolem 6 minut, takže by to nemělo být nic hroznýho. Ode mě z dopravy to všechno. Kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo, kam objednávej taky treky na přání.
1: Automotospin, tvoje

0: Kdo?
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Ladíš víkendový komunikátor, s tebou Mára, neděle 11. října za chvilku 12:45. Za malou chvilku ti prozradím, jak už zítra můžeš vyhrát Lupeny na Zrádce, a to do kina Cinestar, kde nejenom, že se dočkáš epizodního nebo premiérového dílu, ale hlavně pokecáš tam, nebo můžeš položit otázky režisérovi Marku Skrugovi a taky účastníkům, kteří vypadnou v tom daném díle, který tam budou s tebou, který to ještě víc popíčou, ty pocity, co měli třeba při natáčení. Takže určitě, jestli jsi fanoušek, zůstaň ještě chvilku u Rádia Spin. Každopádně teďka zahráme Tobíkovi.
1: Zdravím všechny na Rádiu Spin a já bych si chtěl nechat zahrát tím, co se líbí od Saula a Hasana, jelikož jsem byl ten svátek na jejich křtu alba a bylo skvělý.
0: Tobíku, hele, kámo, moc jsem tě neslyšel. Co jsem z toho vyklíčoval je, že jsi byl na křtu Saula a Hasana. Což mi přijde skvělý, já jsem viděl nějaký fotky a vypadalo to skvěle, ale ten track jsem fakt neslyšel. Sorry, tak jsem ti tady vybral svoji oblíbenou kombinaci Saula Hasana a Iza z tohohle alba Nejsem sám. Krásný single, který vyšel i s krásným videoklipem, který mě inspiruje, tak třeba se na něj podívej i ty, Tobiku. Radio Spin, s tebou Mára.

0: Afro. Bratře, jak se patří?
1: Na rádiu Spin s tebou Mára. Za chvilku jedna hodina. Svátek dneska slaví Andrej, máme neděli. A jestli jsi fanoušku zrádců stejně jako já, tak tohle musíš slyšet, protože už příští týden, to znamená zítra, začíná zase soutěž o lístky do kina Sinestar Anděl na šestou epizodu. Pozor, na šestou, ne na pátou, která bude tady ten týden, ten následující od zítřka, ale až na ten další, protože je to takhle logičtější, věř mi. Každopádně je to v soutěži jeden na jedno, ta zhruba to je kolem 8 hodiny raní, takže pokud máš cestu zítra do práce a přemýšlíš na to, že by se podíval do kina na tady ten Seroš, který je fakt skvělej, tak doporučuji soutěžit, je to většinou docela easy, dá se to i při raním vstávání, takže pokud mezi fanoušky patříš, určitě je zítra od 8 soutěž v soutěži jeden na jednoho. My si dáme další tracky na přání a taky hudební víkend, tak se společně ještě mrkneme na počasí, kde je aktuálně kolem 13 stupňů, mělo by být jasno, akorát vidím, že nějaký dešťový mraky v republice jsou, něco u Mladý Boleslavy, něco u Varu, taky Rakovníka, u Písku, něco se blíží taky na Klatovy a Plzeň, každopádně by to nemělo být nic hroznýho, večer to spadne na 6 stupňů, zítra bude polojasno kolem 13. S tebou Mára.
2: Spin Radio.
3: Gaudeamus Alcotour, studentský mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou. Radio Spin.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Československý underground.
3: Pusť to tam, kámo.

0: Radio Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, víkendovej komunikátor, nám pořád pokračuje 8 minut po 1 hodině. Moje poslední společná hoďka, za chvilku mě tady už vystřídá Maty, který bude pokračovat nejenom v hudebním víkendu, ale taky v trestích napřání, takže nezapomeň si objednat i jemu. Každopádně hoďka ještě před námi a taky track od Čárky.
2: Mohla bych poprosit písničku Jan Koller pro moji kamarádku Vicky?
1: Určitě můžeš poprosit. Pořád svým způsobem taková novější věc, úplně není to novinka, ale MC Kenny, a já jsem koukal nějaký podcast s ním a on sám, ok, aby to bylo fair, on sám řekl, že je vlastně první černoch, který dostal u nás v České republice zlatou desku. Nepočítá se do toho Ben, protože on má oba dva rodiče černý, MC Kenny. Tak mi to přijde hezký, že přece jenom to někdo dokázal, takže MC Kenny posílám Jan Kollera.

0: Open Talk.
1: Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spintolku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

0: Slyšíš naprosto správně, máme tady hudební víkend, další dva tracky od Paulího Garanda. Společně si ještě vychutnáme dva tracky, pak to tady za mě vezme Maty. A jdeme se podívat na ten první, což je naprosto skvělej, syrovej realismus, a to je samozřejmě Pavučina lží, Jakub Děkan na featu, Pohled na Liberec, na jako špinavý, temný město, který je propletený pavučinama, a nejenom samotný Liberec, ale i celá Česká republika, jako je korupce, nespravedlnost a nějaký bezpráví, takovej cynismus společnosti, a přijde mi to fakt dobrý. Myslím si, že tyhle ty tracky potřeba jsou, ale aby to nebyla jenom taková ledebka, tak vlastně i track je podsta Karlu Hubáčkovi, což mimo jiný je architekt, který stojí za Vysílačem na Ještědu, který je prostě ikonou celého Liberce, odkud právě Paulí Garant pochází. No a druhý track, který si tady společně pustíme, tak je Reason, což vyšlo v roce 2020, covidová pandémie. Je to taková, jak to říct, společenský a takový osobní trošku jako manifest, bych skoro až řekl. Je to o nějaký jakoby sebereflexi, společenský a trošku psychologický. A je tam i Milan André, což tam má svůj anglický refrén, který hledal jsem důvod, abych ospravedlnil to, jak se cítím. Nevím, ale myslím, že bych mohl být uvnitř. Tak doufám, že si taky ospravedlníš nějaký svoje pocity a tady ten track ti s tím může určitě pomoct.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Svět.

I třetí epizoda Zrádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub. Hey, yo, what's up, Jay, baby?

The Menace. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to bohužel přímo nehodou na D1 na 24. směrem na Prahu. Je to kousek před Prahou. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh a kolony se tvoří už přes hodinu na 29. Takže pokud máš možnost sjet na 34., tak to rozhodně udělej, protože pak už to bude jenom a jenom čekačka. Jinak ostatní dálniční tahy jedou v cajku, co se týká regionu. Boural se v Ústí, v ulici Panská a v Ostravě na Rudný, tam už se to ale naštěstí odklízí. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jedna třeba v Čakovický u Proseka, Sulická pod jižní spojkou u Krče, taky ještě Jereminášová nebo taky Ďáblická, kde se momentálně zdržíš, tak je kolem D8, je to Kbelská. A taky Liberecká směrem nahoru právě do Holešovic směrem na D8. Obojí je to kolem 5 minut, není to nic hroznýho, ale se zdržením určitě počítaj. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin, s tebou Mára, 11. říjen, neděle, svátek, dneska slaví Andrej a my společně si jdeme pustit poslední track na přání, než mě tady vystřídá Maty. Tomu se neboj taky ozvat, buď to do naší mobilní aplikace nebo na našem čísle 210 32 30 30. Úplně stejně, jako to udělal Martin, který se mi ozval.
2: Ahoj, Martin, pustil bys mi písničku, prosím. Bylo by to vlastně novodobýho Bangora od Bobby Blaze s Rytmusem. Angelice.
1: Tak Angelice, posíláme skvělý kombo Bobbyho, Rytma, Bangor Trip. A samozřejmě taky všem spinnerům, co třeba v neděli musí pracovat, nebo máte třeba před sebou nějaký ještě pěkný výlet. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin a s tebou Mára. Aktuálně nám dohrává Hector Upgrade, no a víkendový komunikátor se přesouvá do rukou dalšího moderátora a tím je Maty.
1: What's up, what's up?
0: Maty má náročnou noc za sebou, ale to vám když tak poví on sám. Já se tě zeptám, protože my jsme ještě neměli šanci o tom mluvit. Yes. Beef mezi Hectorem a Izem. Jak to vnímáš, wow. Jaký jsou tvoje pocity, kdo je v právu, kdo je v neprávu? Chci to vědět od tebe, jakožto analytika.
1: Analytika rapovýho, yes. Yes. No kámo, hele, myslím si, že máme názor asi úplně stejný. Prostě jako Hector je impulzivní extrémně s těma vyjádřeníma. Bylo to i s dolarem. Vlastně vždycky, když něco vyhazoval na storíčko, je to extrémně impulzivní věc. S tím Bohem prostě Izo vůbec. Ne, jako, to nemá být urážka na Boha. Tam šlo o tu symboliku, mm-hmm. Chcete mě vidět, ukřižovat jinýho, milujete mě nenávidět. Tohle to bylo prostě off, jako co se týče tý odstranění toho featu z ty jejich společný tracky, tak jako já si myslím, že to není velký beef, jako spíš si myslím, že je to nějaký totální nepochopení od Hectora a nějaký výbuch jeho prostě emocí, no.
0: Ok, takže myslíš si, že takhle to skončí a víc už drama se nedočkáme?
1: No jasně, oni na sebe diss tracky dělat nebudou, protože prostě ne, jako nežijeme v době, kdy prostě bohužel nedělají se diss tracky, no.
0: Je to škoda, ale myslím si, že Maty má pravdu, já se k němu názoru přikláním. Každopádně mrkneme ještě v rychlosti na počasí, aktuálně kolem 13 stupňů. Když tady koukám teďka na předpověď a na radar, tak to vypadá, že v Praze na chvilku sprchne, ale pak by to mělo být v pohodě. Tak si užij vysílání s Matym, my se slyšíme zítra v můj klasický čas od 4 do 7. Budu se na tebe těšit. Zatím ahoj.
2: Nejvíc nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Rádiu Spin.
0: Za 2,5 minuty, 2 hodiny, přesný čas.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin. Jedeme.

0: Dáváš právě Radio Spin, Matej Hýr a nás dneska čeká společný komunikátorový pofel, a to až do 7. Střídám tady Máru a přejímám po něm hudební víkend s Paulím Garandem. Řešit budeme taky samozřejmě jiný věci, hip-hop camp, taky Danzuna nebo nový release. K tomu se ty objednáváš trky na přání, a to buď to voiceovkou do naší mobilní aplikace, a nebo callem. Já už tady každopádně mám ready zprávu od Majka.
1: Čau, tady Mike a chtěl bych věnovat skladbu pro Anio, pro Kácu a pro Leonce. Mám vás rád, chlapi, držte se, něco od Tupaka.
0: Jasný, kámo, něco od Tupaka, tak si dáme třeba s Eltonem Johnem Ghetto Gospel.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejma.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a taky Pauly Garant na hudebním víkendu. Klasicky tady máme dva tracky, no a nejdřív si dáme LBC, což je hymna, nebo spíš taková oda na Liberec. Na featu je tady samozřejmě taky Severan Jakub Děkan, takže to má přesně spíš takovej poprepovější nádech. Mě ten track tolik netankuje, ale je to cool, že prostě Pauly reprezentuje takhle svoje město a mně to přijde jako úplná Amerika, lidi. Potom tady mám ale pecku a to pecku vánoční, nebo je to track Andělská. Úplně věc, co bych si dokázal představit v takových těch vánočních playlistech, někde prostě, kde si felíš u stromečku, chaluješ cukroví, k tomu refrén od Zuzany Navarový, který zní, no prostě andělsky. Takže nejdřív LBC a potom Andělská na rádiu Spin.
1: Liberecký legendy Pauly Garant a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice. D1 je momentálně zasekena na 26. kilometru ve směru na Prahu. Zdržíš se tam na nějakej 23. a zdržení čekej 6 minut. Hustší je momentálně ale taky D11, a to u Nymburka nebo u Poděbrad. To je 33. kilák, taky je to zasekaný ve směru na Prahu a zdrží se tam 5 minutek. Jinak je to docela sízný, takže se můžeme kouknout rovnou do té naší Prahy. Tam je momentálně zasekaný pražský okruh u Řeporí, to je zase sjezdu z D4, hustší je momentálně taky Dobříšská na Smíchově, hustší je momentálně taky na Hloubětíně Kbelská v obou směrech a zdrží se potom taky u Letňan na okruhu u sjezdu na Prosek. Tam je taky bouračka, takže určitě bacha. K dopravě je to zatím všechno, tyhle stay tuned, protože za chvilku tady máme prostě komunikátor, takže trk na přání a potom rozebereme hip-hop camp.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty a máme tady další komunikátor, takže další track na přání, tentokrát zahraju pro Páva.
2: Čau, šlo by zahrát QA od Nick Tenda pro moji lásku milovanou, děkuju.
1: Jasně, kámo, QAA, to je Nick Tendo, taky Wen, což je takový hodně zajímavý slovenský rapový jméno a takovej až punkovej track QAA. Jdeme se dopustit.

0: Dáváš Radio Spin, Matej on the mic, už je to chvilka od toho, co se, zbořil Hip-Hop Camp. Ten měl mít letošní léto comeback, ale celá organizace šla totálně do kytek a akci absolutně nestihli a zrušili ji jen pár hodin před začátkem, kámo. Teď je tady ale nový oznámení, nebo spíš takovej hodně špatný vtip. Hip-Hop Camp totiž oznámil další ročník. Je to tak, ještě lidem ani nevrátili vstupný z toho posledního failu, ale místo toho lidem nabízejí platnost lístku i na příští rok. Jako tohle bych už jako vůbec nerozmazával ani za ten rok, ta akce určitě nebude. Jako kdo tam bude chtít sakra vystoupit, kdo tam bude chtít přijít vůbec a hlavně jestli to chtějí udělat ještě komornější, tak kde jako budou generovat ty prachy. Je to škoda říct, ale Hip-Hop Camp je prostě mrtev a tohle je za mě pouze neuctivý šťourání do mrtvole. Radši to zahrabte. Čekneme spolu ještě počasí, je krásná neděle, venku je momentálně 12 stupňů, lehce pod mrakem, k večeru to ještě spadne na 8 stupňů, před noc bude nejnižší teplota 6 a zítra ráno čekej teploty kolem 9 a mělo by být velmi podobně, jako je dneska. S tebou Matej a taky Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Gaudiamus Alcotour, studentskej mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražskej univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Radio Spin. Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin DES DABu.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Radio Spin. Československý underground.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a my startujeme další společnou hodinku, takže to znamená jediný další track na přání a tentokrát to bude pro Davida. Co to bude pro...
2: Čau Maty, tady David, zahraj mi tam prosím tě Machine Gun Kelly Black Bear, My Exist Best Friend. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej vysílání.
1: Jasně kámo, díky, mega užívám samozřejmě, díky vám, že mi takhle krásně posíláte voiceovky. Každopádně jo, to je MGK, taky My Ex's Best Friend, tohle to je pop punk, jdeme se dodat.
0: Ladíš Radio Spin a

0: Jak to máte vy, spinneři?
1: Total, já úplně nenávidím celkově nakupování. To není jenom jako na zimu. Já to nesnáším ani v létě si jít nakupovat nový kraťasy nebo prostě cokoliv. Já úplně nenávidím nakupování.
2: Ahoj, tady Aja. Já teda krom nakupování dětského oblečení nesnáším jakýkoliv nakupování. Ať je to jídlo, ať je to oblečení. Když můžu, dělám všechno pro to, abych se těm obchodům vyhla. Tak ahoj.
0: Tak nakupování žrádla... To já zase můžu, to zase jo.
3: Miluju nakupování, miluju oblečení, nakupujeme pořád, mám tak normální skříně, celá rodina, až se nás to i rozpíží.
0: Neskutečný.
4: Tomu zimnímu oblečení, tak to mi nevadí už vůbec, protože upřímně já docela to zimní oblečení mám rád, že člověk jako v tom teplu, je to takový příjemný a vlastně mi to nevadí, jako aby jsme to vzali trochu z jiného soudku.
5: Celkem mě to baví a jako popravdě já mám, asi nevím, jestli mám 14 zimních bund, 15 jarních bund.
0: Ty vole, tak to máš asi víc hadrů než moje Božka. To máš doma pravděpodobně místnost jenom na hadry, ne? Nebo kam to všechno prostě dáváš, Michale? Tak ať už zbytek víkendu užíváte v klidu domova nebo v obchoďáku mezi hadrama, tak si ho užijte. No a slyšíme se zase zítra ve Spin ránu. Tak si mějte krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou je Maty a já už tady mám ready další dva tracky od Paulího Garanda, který nás vábí na takovou svou severskou vlnu. A to hned v prvním tracku, což je Nirvana. Tohle má takový až hypnotický beat, který rozeznívají takový retro osmdesátkový synťáky. Skoro to zní jak znělka ze Stranger Things, ale hudební aranžma si myslím, že je to fakt libový. Samozřejmě Paulí tady rapuje o tomhletom zvláštně popsatelném stavu, každopádně tohle pro něj znamená hudba, tohle to prostě pro něj znamená život. Potom tady mám ready track ale Scroll, což je zase spíš nějaká kritika společnosti, konkrétně teda sociálních sítí a vymývání mozku s nepřetrženým scrollováním, který tě prostě dlouhodobě jenom zabíjí. Dobrý track, dobrý téma a dobrý zrcadlo pro mladý. Jdeme se to pustit hned po Nirvana, let's go.
1: Liberecký legendy, Paulí Garant a Kenny Raff. Po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kvůli žima nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspíval táček, vytáhnu, podržím

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice. D1 je zasekaná na 29. kilometru ve směru na Prahu, tam to popojíždí na nějaký 23. a zdržení čekej 8 minut. Hustší je momentálně, teď taky ale D10, a to u Brandýsa nad Labem Starý Boleslavy, tam to popojíždí na 12. kilometru, taky ve směru na Prahu, a zdržení tam čekej 23 minut a táhne se to až na 7. kilák. Zdržení potom čekej taky u Poděbrad, to je D11 a taky kilometr 37, taky ve směru na Prahu, a zdržení čekej 6 minut. Regiony jsou zatím docela chill, takže se přesuneme rovnou do Prahy, tam je momentálně zasekaná spojka, respektive pražský okruh u Řeporyjí, a u sjezdu na Barandov je bouračka v ulici k Barandovu, takže tam bacha. Hustší je to taky ale na Spořilově, tam je taky bouračka na spojce, hustší je momentálně spojka taky u Letňan u sjezdu na Prosek. Bouralo se potom v ulici Hartigova na Jarově, takže tam určitě bacha, zdržení čekej potom taky na Dobřížský na Smíchově, taky v Bělohorský u Ladronky, taky v centru na Nusláku směr Legerka a taky na Ječný. K dopravě je to ale teď už všechno, tak každopádně pořád poslouchej, protože si dáme další track na přání a potom rozebereme novýho českýho 50 Centa.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Lukáš Radio Spin, na majku je Maty a hele, mám tady další track na přání a tentokrát zahrajeme něco pro Dominika. Poslal mi voiceovku.
1: Ahoj, poprosil bych zahrát Saru Rika z mojich snů. Chci tím pozdravit Robina do Rýnovic. Díky, ahoj.
0: No tak jo, kámo, Sara Rikas, naprosto miluju tuhle tu R&B zpěvačku, která prostě zabředává do toho rapu a přináší tam takovou svou jemnost. Mojich snoch, skvělý track, kámo, Domino. Posíláme to samozřejmě všem, komu se říkal, taky všem spinners. Tohle to je Sara Rikas, Mojich snoch a taky Radio Spin. A Matej.

0: Posloucháš Radio Spin, Maty hír a teď se budeme bavit o rapu a hlavně o tom, kam naše česká scéna spěje. Mladých velkých artist tady totiž moc není a trendy řídí povětšinou zajetí rapeři, kterým je všem kolem 40. Samozřejmě se tomu vymyká Rico, který si nedávno taky odstranil tu svoji předložku Hard, ale pak jsou tady za mě hlavně dvě fresh jména. První je Lautzmann a druhý je Danzun. Lautzmann je spíš takový rapový děťátko Milion Plus a dělá takovou spíš alternativu, je to takový umělečtější, rapuje o svých pocitech, o depkách a o životě na drogách. No a oproti němu je Danzun, takovej český 50 Cent, je o něm hodně vidět, má vlastní značku oblečení Busy Boys a je to prostě streetovej hasla, který rapuje o prachách, o společnosti a rap lifeu z hlediska týpka z ulice bez základky, který je prostě haslí a šlape vše na krk. Oba dva jsou za mě budoucnost české rapové scény a ty už mi dej klidně vědět, kdo z nich se ti líbí víc. Jestli umělečtější, zranitelnější, ale možná hlubší Lauc, nebo prostě syrovej týpek, co si to vydřel a jeho music je prostě trošku tvrdší. Já jsem momentálně asi tým Danzun. Čeknem taky počasí, venku je momentálně docela příjemně, 12 stupňů, lehce zataženo, k večeru to ještě spadne na 8, přes noc bude nejnižší teplota 6 a zítra ráno čekej teploty kolem 11. S tebou je Maty a taky Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj, pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Radio

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, na majku je Maty, něco málo po čtvrtý a my odstartujeme další společnou hodinku dalším trackem na přání, který tentokrát bude pro Davida, mám ho tady na drátě, čau kámo.
2: Čus kámo, čus.
1: My máme zase takovou vtipnou náladu, vyprávěli jsme se tady nějaký joky, takže Davide, ještě než půjdeme k samotnému přání na ten track, tak já bych ti vyzval, pověs nám do eteru nějaký tvůj vtip.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi ženskou a mouchou, že moucha otravuje jenom v létě a ženská furt.
1: OK, myslím si, že se zasmál nejeden posluchač. Krásný vtip, kámo, a za odměnu dostaneme samozřejmě track na přání, který jsme vybrali od Pitbulla. Je to Hotel Room

0: servis, pořádná party pecka. Kam to pošlem?
1: Třeba... tak pro tebe, pro všechny spinéry a trošku pro mě.
0: Tak jo, trochu pro tebe, pro všechny spinéry. Dávám to tam, kámo, užij si track.
2: Ladíš Radio Spin?

0: Spin Talk.
1: Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spin Talku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

0: tvoje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A real shku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich

0: prvý track, co ti pustím, se jmenuje La Familia. Tady beat dělal jeho věrný liberecký chábr Ken Ruff. Ten beat je prostě takovej klasický polí, ten sound je fakt jako ikonický. Je to popovější, zároveň jsou tam ale ty třeba smyčce. K tomu do toho zpívá dětský sbor a téma rodina, z toho pak dotváří takovej track, který si prostě pustíš i třeba úplně v nepohodě. Potom tady mám Reddit track 1987, což je taky rok, kdy se tady Paulí narodil. Tohle je mnohem více rapový, beat je za mě docela zajímavý, i když nevím, jestli mě úplně baví. Každopádně zní hodně jinak a tak jako víc moderně. Téma tracku je hodně o něm a o tom, jak vnímá svět kolem sebe a kým vlastně je. Takže taková rapová klasička. No nic, jdem si to pustit. Nejdřív La Familia a potom trošku novější kabátek s trackem 1987.
1: Liberecký legendy, Paulí Garant a Kenny Ruff. Po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Wave.
2: La Familia.

0: Třetí epizoda Zrádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se klasicky nejdřív na dálnice D10, tak ta je zasekaná u Brandýsa nad Labem a to je nějaký 12. kilometr, zdrží se tam cca 30 minut ve směru na Prahu, je to tam solidně zasekaný. D11 je ale taky zasekaná a to na 40. kilometru u Poděbrad, tam se zdržíš taky ve směru na Prahu na nějaký 31. a zdržení čekají 6 minut. Regiony jsou docela ok, takže se přesuneme do Prahy. Tam je momentálně zasekaná Štěrbolská spojka u Europarku na Průmyslový. Hustší je momentálně taky Gbelská na Hloubětíně a taky u Letňan. Zdrží se potom taky v Bělohorský u Ladronky. Zdržení čekají taky v ulici Dobříská na Smíchově. Na Barandovském mostě Bouračka tak určitě bacha a zdržení čekají taky na Nusláku ve směru na Legerku. K dopravě zatím všechno. Za chvilku si dáme ale další track na přání a potom pořešíme nový release.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na mojku je Matej, no a se mnou už je tady taky Michal, čau.
2: Děko, Matý.
1: Tak co, rodinko, kam dneska v neděli máte namířeno?
2: Hele, teďko jedem někam najít, protože manželka má hladíka, takže musíme uspokojit bříško, a tím pádem budu šťastný i já, protože všechno bude OK.
1: Když je žena šťastná, tak je i muž šťastný. Jak jsi to přesně říkalo tak v tom filmu Barbie, když... Ne, jak to bylo? Ken má dobrý den pouze, když má Barbie dobrý den, nebo něco takového.
2: Ano, tak, to je ono. Okay, manželka přikivuje.
1: No jistě. Tak jo lidi, takže jedete hezky na papu, to naprosto schvaluju, taky si určitě někam na dobrýho něco skočím dneska. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku trošku tvrdší, vybrali jsme totiž Dollara Prince, track Rex. Komu to pošlem?
2: Ale tak tobě do studia, mě do auta a všem spinnerům a spinnerkám, ať mají ten zbytek neděle hezký, když zase tady začíná trošku poprchávat.
1: OK, tak jo, Michale, tak si užijte společný jídlo, taky tenhle ten track a slyšíme se zase někdy. Měj se, čau.
2: Krátky děkuji za vše, ahoj.
3: Čavo.

0: králo.
1: To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jedna, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
2: Trochu jsi se přepočítal, frajerku, co?
1: Cože?
3: Přesně, jo.

Radio Spin, taky Maty a taky katalog nových releaseů. Po 5 letech totiž vyšla deska. Jedno hodně velkého OGho naší scény. Tvořil třeba uskupení Peneři, Strýčka, Homboje a dodnes ho má spousta lidí jako takového svého rapového fotra. Je to samozřejmě Papa Orion, který vydal desku Je Mickey Vorel. Má to takovej divnopřebál, který mě vlastně ale baví. Má tam zajímavý hosty, klasicky třeba Vladimíra, třeba taky ale Pejna, je tam taky Doktor Kary. Celkově mi ta deska přijde hodně retro, ta estetika z toho doslova sála. Ten sound je zvláštní, ale zároveň je to tak zvláštně umělecky pojatý, že mě to vlastně baví. Má to 10 tracků a celý si to poslechneš za nějakých 33 minut a já myslím, že to za to stojí. Sice to není ani nebude úplně přelomový release, ale jestli seš fanoušek rapu, tak tohle si určitě dej. Koukneme společně, ale taky na počasí, venku je momentálně 12 stupňů, pořád pod mrakem, k večeru to ještě spadne na 7, to bude taky nejnižší teplota, ne kecám, nejnižší teplota v noci bude 6 a zítra ráno čekej teploty kolem 11 a mělo by být velmi podobně, jako je dnes. S tebou Maty a taky Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Okay, dáváš Radio Spin, na majku je Maty, máme další společnou hodinku, takže další track na přání. Tentokrát si zahrajeme přáníčko od Honzy, který už mi tady připravil voiceovku.
1: Čau Matthew, tyjo, pustil bys tam něco od Hugo Toxe, něco staršího, od Fotra, tyjo, trošku vychovat by potřebovala ta dnešní mládež.
0: Yes, kámo, pojďme vychovat dnešní mládež, pouštím tam Hugo Toxe, na featu je Hirmix a taky jejich track Stropicana Flow. Reálně nevím, jestli jsem to řekl dobře.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Matým.

0: Posloucháš Hudební víkend, s tebou taky Maty, klasický Radio Spin a taky dvakrát Polí Garant a jeho severský sound. Nejdřív ti pustíme jeho track Molo, to je self-titled k jeho desce z roku 2014. Beat vařil jak jinak než Ken Ruff a dokonce je tady i Ego, který má velmi příjemný feed. Připomíná mi to ještě dobu, kdy dělal tenhle ten čávo dobrou music. Celkově ten track je ale super, má hrozně pozitivní vibe, je to opět víc poprepový, ale mě to vůbec neuráží a je to pro mě vlastně velmi příjemný poslech. Potom tady mám každopádně ready už track kolem stolu. Tohle je zase pro změnu rapovější a to je slyšet hlavně jak na beatu, tak na lyrice, tak na flows. Tady si zarepoval taky třeba Separ a nebo třeba Nerieš. No a tancuje jim to spolu docela dost dobře. Takže nejdřív Molo a pak kolem stolu už teď na Radio Spin.
1: Liberecký legendy Polí Garant a Kenny Ruff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Čekneme klasicky nejdřív dálnice. D1 je momentálně zasekaná před Prahou, a to na 19. kilometru. Popojíždí to až na 12. a zdržení čekají 16 minut. D11 je zasekaná u Poděbrad, taky ve směru na Prahu. To je 41. až 33. kilák, zdržení čekají 10 minut. Regiony jsou chill, takže se přesouváme rovnou do našeho krásného hlavního města, kde je momentálně zasekaný pražský okruh, a to hlavně u Štěrbohol. Zasekaný je to taky na Spořilově, tam je taky bouračka, takže určitě bacha. Hustší je to momentálně taky u Braníku a na Barandovském mostě je bouračka, takže se tomu snaž vyhnout. Bouralo se potom taky na evropský u Divoký Šárky, takže tam taky bacha. Hustší je momentálně taky bělohorská u Ladronky, taky v centru Nuslák směr Legerka. Zasekaná je taky Ječná, taky Vilzonka u muzea, a hustší je momentálně taky Povltavská. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom rozebereme další nový release, respektive plánované album od Hasana.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe. Ty dáváš Radio Spin, s tebou tady Felí, taky je Maty. Mám tady další track na přání, no a tentokrát se mi do studia dovolala Kačka. Čau, Kačko.
2: No, ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak co, Kačko, jak probíhá tvoje neděle? Je pohodová nebo lítačky?
2: No, neděle. Včera jsme

0: věci v bytě, takže děláme trošku pořádek se synem, přišla i kamarádka pomoct mamkou, takže, takže tímto jim děkuju. takže se snažíme to nějak jakoby dát do pořádku, víš, ten byt, takže, takže neodpočívám výjimečně teda.
1: Krása. Krása, takže taková pracovní neděle, jo. K tomu jsme vybrali taky písničku od Resta, tentokrát z desky Tlak s DJem Vičem. Vybrali jsem ti track Dynamit, komu to pošleme? Mm-hmm.
0: Takže bude to hlavně pro mého syna Páju a Pájuško, prosím tě, poslouchej další vstup, protože se bude zkoušet dovolat tvůj bráška, už to zkoušel včera, takže prosím poslouchej. Aha. A moc tě miluju, drž se. No a taky to bude pro kluky, pro Sašu, pro Baču, pro Strejdu, že zdravím, že jsem je ráda viděla všechny včera. No taky to bude pro tebe do studia samozřejmě, už to máš sice za pár, ale ti to utíká.
1: Tak to děkuju moc, krásná zpráva, Kačko, myslím, že jsi to klasicky jako vždy nádherně zhrnula.
0: Jo, a ještě to bude pro spinery, teda zdravím spinery, mějte se hezky, užijte zbytek neděle, snažte se odpočívat nejako já teda. A mějte se hezky moc.
1: Tak jo, Kačko.
0: Ráda jsem vás slyšela.
1: Posílám tam Dynamit, ať se daří.

0: Dáváš Radio Spin, Matty on the mic, už jsem tady řešil desku, kterou vydal Orion, a to po 5 letech. No a teď se přesunu na trošku mladší vlnu. Desku totiž oznámil taky někdo, kdo je docela aktivní, ale nikdy hitne víc a nikdy míň. Je to takový vlastně rapovej chameleon. Mluvím o Hasanovi, který už letos má vydávat svoji 13. desku, kámo, jo, toho číslo je úplně crazy. Já úplně nejsem jeho největší fan, takže jsem neslyšel úplně všechny ty desky, ale trochu víc jsem ho začal vnímat, když vydal desku v roce 2025 Space Blues Music. Ta mi přišla docela fajn, byl tam taky track s Bukou, ale ta deska lehce zapadla. Potom si odskočil na začátku roku 2026 do špinavého Griselda Bumbepu na desku s Karlem, jmenovalo se to Room Service a mně to spadlo úplně skvěle do vkusu. Prostě kámo, hip-hop, jak se patří. No ale potom přesedlal zase na jinačí subžánr, a to do víc alternativy se Saulem, se kterým taky udělal desku Od nekonečna do dávna, což je pro mě možná vlastně kadet na desku roku, net po EUP teda. Ale teď už samozřejmě prostě není kam, kde ztrácet čas, a týzuje novej projekt, a to s názvem Detox, který má vydat do konce tohoto roku, a já jsem zvědavej, do jakého subžánru nás tentokrát dostane. Takže Hasan, nová deska, jsem zvědavý, jak to bude vypadat, my se jdem podívat na počasí. Venku je momentálně stále docela příjemně, 10 stupňů lehce pod mrakem, k večeru to spadne ještě na 9, přes noc bude nejnižší teplota 6 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 10 a mělo by se to vyšplat k odpoledni na nějakých 14 a mělo by být velmi podobně, jako je dneska. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Gaudiamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
6: Radio Spin, jdeš dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí.
7: Radio Spin jde s dabou.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
9: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk. Každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.
0: Za 3 minuty je 6 a ty ladíš Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, Matty in the house. Klasicky startujeme další hodinku, takže toto znamená další track na přání. Tentokrát se mi dovolal do studia Honza. Čau Honzo.
2: Ahoj Maty.
1: Tak co Honzo, jakou máš neděli? Jdeš někam ještě
2: dobrý.
1: Felit, nebo prostě kalit, nebo jen tak odpočívat?
2: No, felit.
1: Felit. Jaskámo, zítra jdeš do školy, viď?
2: Jo.
1: Jo, na co se nejvíc těšíš? Nebo nejmíň?
2: Jo.
1: Jo, ok, hele, vybrali jsme písničku od XXXTentaciona Moonlight. Komu ji pošlem?
2: Mému bráchovi Pájovi do Karvina.
1: Ok, tak ji posíláme Pájovi do Karvina, samozřejmě taky tobě. Užij si písničku a taky zbytek neděle, bráško. Dávám ti to tam.
2: Jo, děkuji.
1: Čau.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Matejem. Nigga, why you tripping? Get your mood right.

0: Fan Talk.
1: Juru vyhlasovali hráči u kulatýho stolu. Karolínu zabili zrádci. První, druhou i třetí epizodu Zrádců jsme pořešili dneska ve Spintolku Zrádci speciál. Poslouchejte i dneska. V 7 večer se na tebe na rádu Spin těší Roman Jakub, Jura a taky Karolína.

0: Posloucháš si Radio Spin, máte si tady s tebou Felí na hudebním víkendu a já už pro tebe mám poslední dva tracky od Polího Garanda. Začneme s trackem Liberec, což je nečekaně o hlavním městě Severu. Teď samozřejmě otázka, kdo je hlavní město Severu, jestli je to Ústí a nebo Liberec, v tomhle případě ale Liberec. Tohle je takový bumbepík, mě tohle baví, úplně dostávám vibe Ameriky a tracku, jako třeba New York State of Mind. Tenhle ten track je prostě klasická severní věc, ty nikdy labelu a jejich města, co prostě patří jenom a jenom jim. No a zakončíme to dneska s trackem Dunk, tohle je taková agresivnější motivačka a to hlavně o tom, že prostě přeskočíš úplně všechny a zarveš to do toho koše, ať všichni vidí, kdo je tady šerif. No a tuhle tu metaforu můžeš aplikovat úplně na cokoliv, tohle to pro mě, jako říká tenhle ten track. Takže nejdřív si dáme takovej pohodovej bumbepík Liberec o krásném městu Severu a potom si zamotivujeme s trackem Dunk. Tohle je Polý Garant na rádiu Spin v hudebním víkendu. Let's fucking go.
1: Liberecký legendy Polý Garant a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: jak to máte vy, spinneři?
1: Totál, já úplně nenávidím celkově nakupování. To není jenom jako na zimu. Já to nesnáším ani v létě si jít nakupovat nový kraťasy nebo prostě cokoliv, já úplně nenávidím nakupování.
2: Ahoj, tady Aja. Já teda krom nakupování dětského oblečení nesnáším jakýkoliv nakupování, ať je to jídlo, ať je to oblečení. Když můžu, dělám všechno pro to, abych se těm obchodům vyhla. Tak
0: co,
2: ahoj.
0: Tak nakupování žrádla, to já zase můžu. To zase, jo.
3: Miluju nakupování, miluju oblečení. Nakupujeme pořád, mám tak normální skříně, celá rodina, až se nás to i rozpíří.
0: Neskutečný.
4: K tomu zimnímu oblečení, tak to mi nevadí už vůbec, protože upřímně já docela to zimní oblečení mám rád, že člověk jako v tom teplu, je to takový příjemný a vlastně mi to nevadí, jako, aby jsme to vzali trochu z jiného soudku.
5: Celkem mě to baví a jako popravdě já mám, asi nevím, jestli mám 14 zimních bund, 15 jarních bund.
0: Ty vole, tak to máš asi víc hadrů než moje Božka. To máš doma pravděpodobně místnost jenom na hadry, ne? Nebo kam to všechno prostě dáváš, Michale? Tak ať už zbytek víkendu užíváte v klidu domova nebo v obchoďáku mezi hadrama, tak si ho užijte. No a slyšíme se zase zítra ve Spin ránu. Tak si mějte krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme klasicky nejdřív dálnicema. D1 je momentálně zasekaná na 17. kilometru ve směru na Prahu. Popojíždí to až na 12. a zdržení čekej 11 minut. Postojíš si potom taky na D11, tam je to zasekaný u Poděbrad, to je 41. kilák. Tam se to táhne na 33., takže taky na Prahu a zdržení je tam 19 minut. Regiony jsou momentálně docela chill, takže se přesuneme rovnou do Praglu. No a tam je to docela hustý. Zasekaný je to solidně, je spojka u Řeporí u sjezdu na Barrandov, Štěrbolská spojka u Europarku na Průmyslový taky celkem popojíždí, hustší je to momentálně taky na Spořilově, tam je bouračka, bouračku najdeš potom taky v Bělohorský u Ladronky, bouralo se potom taky na Nusláku směr Legerka, hustší je vlzonka u Muzea, zdržíš se potom taky na spojce u Letňan a kreš je taky v Povotavský, no a potom je taky crash na Bubeneckém nábřeží, takže tam se určitě taky bacha. K dopravě je to dneska všechno, za chvilku si dáme ale už poslední track na přání, no a potom to společně dneska tady zapíchnem.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si rádio Spin, s tebou je tady taky Martin, no a já už tady mám dnešní poslední track na přání. No a šťastlivec na poslední request je tentokrát Siu. Čau Siu.
2: Ahoj.
1: Tak co Siu, co nedělá, jak se máš?
2: Je to dlouhý, neutíká to.
1: Dlouhý, neutíká to. A ty jsi v práci, nebo?
2: Nejsem v práci, nejsem.
1: Jasný, prostě děláš něco, co tě trošku nebaví asi.
2: No, nebaví mě dneska nic. Čekám, až se dovolám k vám napisovat na přání.
1: No vidíš, Siu, tak se to ale nakonec den nepovedlo, takže to je paráda. Vybrali jsme písničku Co se nelíbí, to je úplná klasika. Orion, Vladimír 518. Komu to pošlem?
2: Ano. Miláčkovi Žolíkovi do Oráčova a ostatním klukům na oddíle B3 a tak Míšovi.
1: Jo. Tak jo, Siu. A samozřejmě taky tobě a spinnerům. Dávám to tam, Siu, měj se hezky.
2: Díky moc, ahoj.

Posloucháš Radio Spin, Matty here, už nám to dneska končí. Fali jsme to dneska od 2 až do 7, takže jsme to měli pořádně vydatný. Řešili jsme hip-hop camp a jejich vtip s tím, že mají mít i další ročník, taky nový release Oriona a tak dále. No a teď jdeme na bizar. Soulja Boy totiž plánuje kandidovat v roce 2028 na prezidenta. Jo, nedělám si srandu, Soulja Boy je takový ten americký potetovaný rapper, tak určitě to znáš, taky to Soulja Boy, jo, přesně tohle to. No tak tenhle ten čávo prostě chce kandidovat. To naznačil na svém Instagramu. Mezi témata, který zmiňuje, jsou například vzdělávání, ekonomika, reforma trestního systému a dokonce umělá inteligence, takže tenhle ten čávo, hele, myslel by si, že tam třeba nemá něco s rapem do té politiky, ne, tenhle ten čávo prostě má multikulturní témata, takže jestli v příštích volbách budu někoho volit, tak je to určitě Soulja Boy, takže kámo, doufám, že ho budete volit taky a my jdem radši na počasí. Momentálně je venku relativně pořád příjemně, je lehce zataženo, 9 stupňů, ještě to spadne na nějakých 8, s tím, že přes noc bude nejnižší teplota 6. Zítra ráno čekejte teploty kolem 10 a má být opět polojasno, ale během dopoledne se to má vyšplhat až na 14, což by měly být zítřejší taky denní maxima. To je ode mě dneska už ale fakt všechno, s tebou tady Filil od 2 do 7 Maty a já se na tebe těším zase příští týden, takže Radio Spin, let's go! Československý underground. Listen. Radio Spin. Kunera.

0: slyším ten šum, život je hra, kde vítěz je dream, je dream, je dream, jedeme bokem, studenej dech, nikdo tu nemá čas a smích, zákona zloví, slyším ten šum, život je hra, kde vítěz je dream, je dream, je dream, je dream, beton v žilách.
1: Za 5 minut je 7 a ty ladíš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

noci lesem vyskočil.

0: Spin Talk.
1: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk speciál Zrádci. Spin Talk věnovaný právě zrádcům. Každou středu večer můžeš sledovat Zrádce na Prima Plus a každou neděli večer můžeš Zrádce sledovat na televizi Prima. Dneska dorazili dva hráči, kteří mají jednu společnou věc. Téměř vůbec o nich ve hře nebylo ani vidět, ani slyšet. Jedna byla nepřehlednutelná svým kloboukem a outfity, druhého jsem zavnímal, když ho neoštítovení vykázali pryč z hradeb a on odvětil jen dobře. Dobře, řekl i při prvním kulatém stolu. Věrná kloboučnice Karolína a věrný dobře Jura na spinu. Vítejte.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak Karolíno, krásně outfity ve hře. Jste to vy i v reálu?
2: Jsem to i já v reálu. Jsem a zároveň si myslím, že jsem ještě možná víc extravagantnější, ale já jsem se bála, že mi bude zima, takže jsem.
1: Kolik bylo kufrů, když jsem na to koukal?
2: 3 a 1 taška.
1: 3 a 1 taška. Juro, kolik bylo kufrů u tebe?
3: Já jsem měl jeden kufr.
1: Jeden kufr?
3: Jeden kufr jsem měl.
1: Jeden kufr, ty jsi počítal, viď, že...
3: Ale já jsem muž, já jsem v pohodě, jo, jako prostě já se vlezu.
1: OK, dobře. Tak než si budeme povídat o tom všem celém, tak jak se pak ze zrádců jede zpátky domů?
2: Hrozně. Já jsem to, vlastně když jsem vypadla, tak jsem ve zpovědnici tý poslední jako snažila fakt zatlačit tu slzu, ale v autě jsem to pak už jako pustila, no. Takže bylo to smutný, já jsem se z toho dostávala asi 2 týdny, protože mi bylo za prvý líto, že neuvidím tu hru, a za druhý jako být součást něčeho většího. Plus si zamilujete fakt ty lidi v té hře.
1: Zamilujete si ty lidi v té hře? To byl druhý den, ne? Nebo druhá noc? Po druhém dně jste napadla, ne?
2: No, pro mě to byly 4 natáčecí dny, takže docela dost.
1: V jakou chvíli se dá říct tvrzení zamiluju si ty lidi?
2: V jaký chvíli? No, když zjistíte, že vlastně máte s nima něco společného a se dívám jako charakterně.
3: Ale víš, tam se to musíš brát tak, že vlastně celý ten hrad je takový jako malý Stockholm. Jo, ty vlastně jako jsi zavřený jako na jednom místě a teďka nemáš kontakt s ostatníma lidma venku. A jsi tam prostě vězeň a v tu chvíli máš jako tak intenzivní jako společný prožitek, že ten vztah tam jako naroste jako hnedka třeba klidně během prvního dne.
1: Ještě předtím, než budeme řešit tohle, to je taky zajímavý, tak jak se jelo tobě domů, Juro?
3: Mně se jelo domů velmi těžko. Respektive spíš než ta cesta domů, bylo horší to, když jsem se vrátil. Jo, tam si uvědomíš to, že to je hra, kterou si zahraješ jednou za život. A víckrát ne. A takže v tu chvíli se ti to jako všechno rozloží, přemýšlíš, co si mohl udělat jinak. A co si mohl říct jinak. Že jsem mohl třeba jinak říct dobře.
1: To jsem si mohl, to je jasný.
3: Takže vlastně jako já jsem se z toho dostával, nevím, já jsem třeba 3 dny nejedl, jo, já jsem 3 dny chodil z místa na místo, fakt jsem nejedl, spal jsem velmi málo, nezapl jsem televizi ani telefon a pak vlastně celý ten proces toho dostávání se z toho ven trval taky, no, po myslím, ty 2 týdny asi zhruba.
1: Teď teda k tomu, k té intenzitě toho přátelství, tak ty jsi tam měl Stefana a Barneyho, o těch jsi mluvil citlivě od začátku, koho jsi tam měla ty?
2: Já měla Davida, Matěje a Majdu.
1: Aha, OK. A čím si tě získali oni a pak hnedka přejdeme zase k tobě ještě?
2: Tyjo, já se vždycky o tom stydím jako mluvit někdy, jo. Ale já mám můj kamarádi jsou většinou jako divní, jsou na spektru, jsou to umělci a jako já ty lidi vyčuchám v tom kolektivu. A já si myslím o Matěji, že to je umělec, protože on vlastně studoval, myslím, že scenografie, pak animaci.
1: Matěj, to jsou motorky?
2: Motorky. A teďka vlastně tu jako kreativu, tu umění přináší na ty motorky a fakt to dělá dobře. David je prostě jiný. No a Majda je vědkyně, tak je trošku taková svá. Takže já jakoby tíhnu přesně k těmhle lidem.
1: Já teda musím říct, že když jsem viděl poprvé Davida v medailonku, tak jsem si říkal, to bude řízek. A pak, když jsem ho viděl na slavnostní premiéře a nějak jsme se tam dostali do řeči, tak jsem byl vlastně překvapený, jak je to tichý intelektuál, nebo takový vlastně jiný typ osobnosti, než z něj lezl z toho medailonku. Tak co ta tvoje skupinka, jak vznikalo tohle?
3: Hele, moje skupinka, ty jsi řekl Stefana a Barneyho.
1: Nebo možná jsem se spletl, ale...
3: A ne, bylo to tak, ale jo. Pro mě tam další klíčová osobnost vlastně byla Nika.
1: Aha, ale to nešlo poznat teda.
3: To v tom střihu nešlo poznat.
1: Ani ze slova dobře to nešlo poznat.
3: Ani ze slova dobře, přesně. Ne,

0: Byla v šoku, protože mě se sešlo to, že já jsem jako chtěla do labelu a dostala jsem smlouvu do labelu a tyjo, týden potom mi prostě volají, jako volá mi Markus a Bára, mě volávají, hele, že by mě tam chtěli a já říkám, jo, na základě čeho? Jako, samozřejmě potom mi to došlo, ale byla jsem potěšená, ale ve stresu, protože nikdy jsem nebyla jako 14 dní v televizi, přetelevizní, takže pro mě to bylo nový.
1: Ok, ok. Juro.
2: Hele, já jsem se přihlásil, já jsem byl fanoušek od první řady a ta druhá řada mě definitivně jako přesvědčila, že bych to měl jako zkusit, takže jsem si poslal přihlášku a nějak to vyšlo, prošel jsem kolem a...
1: Šel jsi kolem.
2: Šel jsem kolem, ne, prošel jsem jako kolem castingu prvním, druhým, třetím a vlastně dobrý.
1: Jaký byly přípravy?
0: Tak pro mě bylo sednout televizi a nakoukat jako řádně všechny díly. Snažila jsem teda i zahraničí, kde jsem jako jenom prolítla spíš. No a pak samozřejmě outfity a nějaká psychika.
1: Mm-hmm. Jak se trénuje psychika? Terapiema?
0: No, těch mám za sebou teda dost, jo. Ale to... Psychika, no. Asi jenom si jako uvědomit, že v té hře budu, že tam bude nějaká sociální skupina, která mi třeba může, nemusí vyhovovat a že prostě musím jít za nějakým cílem, který si musím jako zvnitřnit.
1: Uh-huh. A jaká byla teda ta sociální skupina, jaký byly ty zvnitřněný cíle?
0: Zvnitřněný cíle. Já jsem teda neměla opět takový jako potenciál, tak to asi můžu říct jako přímě, že tu hru jako vyhrát. Já nepotřebuju jako něco vyhrávat, ale jako zúčastnit se něčeho takhle vizuálně krásného v tu chvíli mi přišlo jako strašně důležitý. A já jako miluju film, animace, tyhle ty věci a pro mě to bylo jako podívat se do filmu vlastně, i když to byl teda seriál. Takže pro mě bylo cílem prostě udržet se tam. Ale nějak se mi to nepovedlo, no.
1: Tak lepší, než vypadnout hnedka před branama křivoklátu nebo zvednout nevhodně telefonní sluchátko, ne?
0: No to určitě, no.
2: Je to tak, ne, ale tam zase zrovna Mára měl jako smůlu a vlastně ta smůla se mohla stát úplně každému.
1: Jo, jo, jo.
2: Byl prostě na 9. nebo kolikátý u toho sluchátka a v tu chvíli jako si vystřílíš jako víc jak jako, no vlastně třetinu lidí a už vlastně, jak se neznáš, tak nevíš.
1: Juro, strategie skromného a tichého kluka, možná to parafrázu nepřesně, ale zhruba tak nějak to tam jako zaznělo, vyšla nebo nevyšla?
2: Hele, viděl jsi to sám, ona ta strategie nějakým způsobem mohla fungovat, já jsem ji měl připravenou hlavně jako na zrádce, ale tím, jak jsem vlastně zrádce nebyl, tak jsem ji trochu přehodnotil a chtěl jsem vždycky být označený u stolu, což mi vlastně jako nějakým způsobem vycházelo, vždycky kvůli nějaké jako malichernosti, což vlastně byla na začátku May, která furt se otáčela jako na kontejnery a furt se k tomu vracela, ale potom se to trošku jako zvrtlo, no, a to je vlastně ten problém, když se snažíš balancovat jako na tenkém ledě na hraně. A prostě můžeš se překlopit a nemusíš.
1: No, to je jako jasný. Jak byste tu strategii formulovali teďka v tuto chvíli jinak, když vlastně vidíte, že to neklaplo?
2: Hele, já jsem se tam naučil strašně moc, zejména toho tím, že prostě buď sám sebou. Takže já definitivně, kdybych tam šel znovu, což definitivně nepůjdu.
1: To ani nejde, ne?
2: Nejde to. Bych šel sám za sebe. Definitivně, protože osobnostní persona, kterou si tam člověk jako nějakým způsobem vytvoří, tak se může tak rychle jako rozpadnout, že prostě tohle není jako divadelní hra.
1: Na druhou stranu, teď jak naproti mě sedíš, nemám pocit, že by naproti mě seděl úplně jiný Jura, než jaký seděl ve zrádcích. Že nepřijde mi, že by ta osobnost nebo ten projev byl tak diametrálně odlišný. Já chápu, že tam si tajil, že jsi herec, že jsi student, jistě. Že jsi kapelník, že prostě děláš spoustu uměleckých věcí, že pořádáš festivaly, já nevím co všecko, že jsi ze Zlína nebo nevím odkud. Tak to chápu, že jsi tam jakoby tajil, ale na druhou stranu nemám pocit, že by tady seděl úplně jako jiný typ.
2: Jako vzhledem k tomu, že to soudíš z toho, že jsem dvakrát řekl dobře, tak je to docela odvážné tvrzení, ale...
1: Ne, tak jako projel jsem tě sociální sítě samozřejmě jistě, a tak dál, jistě. Abych jako získal zhruba představu, jo. Kdo je ta jiná osobnost, která dneska přijde na rozhovor, to je prostě jako cený.
0: Jestli se to můžu
1: nebo možná. No jasně, určitě.
0: Tak já si teda fakt, ale jako první dva dny, ty moje natáčecí, tak Jura fakt působil takový, jako jsem si říkal, hele, student, jako, víš, jako,
1: fakt,
0: že, jako, že, no, na mě působil fakt jako moc nic neví, je tam tak jako všel kolem, takže takový jako, jako nevinný člověk tam na mě působil. A když jsem potom, co jsem vypadla, viděla díl, kde Jura vlastně vypadl a ke konci tam má

0: ten proslov a potom hodí takový ten look a vlastně tak jako jsem si říkala, ty jo, je tam nějaký shift. Okay. Jaký jemný šef tam byl?
1: Je pravda, že ty to hodnotíš jako z pozice někoho, kdo tam byl, a to znamená, jakoby ten zážitek s Jurou verze 0, verze 1, verze 2 mohl být samozřejmě jiný. Já nevím, kdy vrátit do hry ten kulatý stůl, ale na ten určitě nezapomeneme. Pojďme se ještě vrátit úplně na začátek na ty budky, protože já když jsem pozoroval první díl, tak jsem si říkal, že bych možná volil podobně tichou strategii v té budce, jako si volil ty, protože to bylo takový, jako že tam se najednou něco děje a tak já jdu, čau, mějte se.
2: A hele, ono vlastně v tom střihu to tak vypadalo, že to byla vlastně jako tichá verze byla. A já jsem se elegantně zeptal, jestli můžu odejít, odešel jsem. A víš co, já jsem na začátku tam byl asi 20 minut sám. Aha. Jo, potom vlastně přišla May a Honza. Honza Špaček. A v tu chvíli vlastně, když byla May extrémně direktivní, jo, ono to potom vlastně v té hře tolik nepůsobí, protože ona tím, jak vlastně jako kdyby vypadla a vrátila se do té hry, tak vlastně změnila taky tu svoji osobnost, to svoje vystupování. Ale tu svoji direktivitou tak vlastně nás přesvědčila s Honzou, že my bychom se měli přidat k té druhé trojici. A největší pivku vlastně měla na mě z toho kontejneru, protože měla pocit, že jsem jí zradil. Takže vlastně ty kontejnery pro mě byly dost jako zásadní v tom vývoji té další hry. Protože
1: ty kontejnery byly prostě super, že tam ukázali, obnažili prostě úplně každýho, jaký zhruba je v nějaký svojí jako podstatě, ne?
2: A to si nemyslím. Ne? Já si to nemyslím, protože tam to bylo vlastně vyhnané tak moc do extrému, že vlastně ty jediné, co řešíš, je, jak s tama vypadnout.
1: No.
2: To ale neznamená, že ukážeš svoji podstatu a jako svoji osobnost.
1: Ukážeš to, jak reaguješ v nějaký prostě exponovaný situaci.
2: Ano,
1: prostě.
2: To samozřejmě, ale rozhodně neukážeš svoji osobnost vyloženě, protože ty vlastně nemusíš ukázat a můžeš právě říct, hele, tak já bych šel a odejdu. A nebo prostě utečeš.
1: Na druhou stranu, jako bejt s May na pustém ostrově a řešit si nějakou kritickou situaci, asi bych to úplně nechtěl.
2: Hele, tohle teďka nechci zpětně říkat, protože my jsme se k tomu samozřejmě potom vrátili, my jsme si pokecali, jo, a teďka vlastně nemůžu proti May říct vlastně křivého slova.
1: To nechci.
2: Jo, takže
1: hodnotíme jenom to,
2: jo, je to tak, takže vlastně v tu chvíli ona tam prostě přišla a samozřejmě kdyby hrála tak, jak hrála v tom kontejneru na začátku, tak samozřejmě ta hra kompletně se vyvíjí úplně jinak.
1: Co tvoje zážitky z budky?
0: Jo, to bylo dobrý, já jsem byla z nich nadšená, i když teda jsem jako schytala hejt, že jsem nepozdravila, když jsem přišla do toho kontejneru. Ale já jsem byla strašně zmatená a myslím si, že Adam byl na tom trošku podobně, protože byl tam Matěj jako první a nás tam šoupli a já jsem si říkala, tyjo, únikovka, že mi to fakt přišlo dostanit se z toho kontejneru ven a okamžitě jsem jako navnímávala, co vidím, že vidím světla, blablabla. No a absolutně mě v tu chvíli jako vypadlo nějaký jako lidský chování, že třeba pozdravit, jo. Ale jinak ta situace se vyhrotila strašně rychle. A myslím si, že jako v reálu v tom kontejneru byla horší jako pocitově, jo, samozřejmě, když toho v té akci jste, než to bylo na té kameře. Ale zároveň ty kluci si potom jako podali ruce, potom a co se stalo.
1: Ten
0: jako
1: chmat byl ale drsnej.
0: Kdože?
1: Ten chmat toho.
0: Byl, no. A já vlastně jako nevím, jestli nějaká vina se dá někomu dávat nebo nedávat, to nevím.
1: To ani jako nechci jako hodnotit, ale vlastně na to, jak pak Matěj vlastně působí takovej kompromisní člověk, takovej vlastně docela vínej, nevím, hodnotím ho zase spoza obrazu, aby tady nedostal vynadáno, že hodnotím někoho, koho neznám, ale na mě ten Matěj nepůsobil tak, že by potřeboval takovýhle prostě typ chvatu. Z té u prvního kulatýho stolu chodí hradní pán okolo, nedívej se na něho. Jaký to je?
2: Je to
1: A jak dlouho to trvá?
2: Hele, trvalo to hrozně dlouho. Jako fakt to trvalo hrozně dlouho, ale ty vlastně nad čím jako jediným přemýšlíš, tak pokud samozřejmě jsi chtěl být zrádce, jakože já jsem chtěl být zrádce.
1: A ty jsi?
0: Taky chtěla.
2: Tak ty fakt jako jenom doufáš, že on ti položí tu ruku na to rameno a potom, když ti tu ruku nepoloží, tak si říkáš, tak budu řešit to polovinu víc problémů, než bych řešil jinak, jo.
0: Jo, no já jsem vlastně chtěla být zrádce a pak když nastal ten kulatý stůl, tak si říkám, do prdele, vám, že mě dá tu ruku na to rameno, protože já jsem si tu chvíli říkala a asi to možná i jako režie odhadla dobře, ty, aby to se neunesla, jako být tím zrádcem, protože teďka vlastně 24 lidí hledá mě třeba, že jo, nebo hledá tu osobu, jo, říkám, tak to ne. Každopádně já jsem byla docela ve stresu a taky, jak říká Jura, bylo to strašně dlouhý a ještě jak to byl ten náš první stůl a nevěděli jsme, co čekat.
1: Sundali jste ty šátky, co se dělo pak s vašima emocema, pocitama, co člověk vyhodnocuje, když tak jako kouká po té místnosti?
2: Hele, já jsem se, jako tam v tom prvním díle šlo hrozně moc jako vidět, jak Monika otočila vlastně to téma a to bylo takhle. Hmm. Jo, fakt jako tam ani nebylo moc jako času to vyhodnocovat, jako kdo opravdu zrádce.
1: A působilo to taky tak násilně? Na mě to působilo, když vede prostě bagr najednou do místnosti?
2: Bylo to hodně násilné, jako v tu chvíli, ale pro mě to zase ukázalo to, že vlastně Krištof je zrádce, protože on tam, to tam nebylo střižené, ale on v tu chvíli, když Monika vystřelila tady tohle téma a všichni se samozřejmě říkali, to je úplně jako mimo mísu, tak Krištof na to, jak vlastně působil do té doby jako velmi inteligentně, jakože on je, tak vystřelil prstama a hnedka začal ukazovat jako na lidi a ukázal vlastně konkrétně na mě a na Anastázii, jakože matka a syn, a ukázal to takhle jako velmi explicitně dvakrát po sobě.
1: Ta Anastázie se tam skoro urodila, ne? Teď to byla, měla být matka i z Díši.
2: Je to tak, je to tak, rodička, no, v tomhle.
1: Řekněte mi, no, ten výstřel s tou rodinou, jak jste ho vnímali v tu chvíli?
0: Já mám pocit, ale nechci lhát, já už to nepamatuju dobře, ale že vlastně Monika ještě říkala něco předtím, jo, že i to, co tam vlastně v tom střihu bylo, tak ona ještě něco, na základě toho dne se něco dělo a ona z toho potom jako se snažila vytvořit tuhletu myšlenku. Hmm. A fakt nevím, co to bylo. A za mě jsem jako byla překvapená, že se někdo troufl u toho prvního stolu něco říct. Ale já jsem potom Moniku poslouchala v podcastu a pochopila jsem, ona fakt chtěla jako vést debatu a tom, u toho prvního stolu debatovat, což vlastně se nedělo, myslím, ani v první, ani druhé sérii prvního stolu. Mm-hmm.
1: Otázkou je, jestli by to vlastně jako by šlo a jestli to šlo udělat touhletou formou, která byla tak extrémně násilná.
2: Já, ono se tam debatovalo, jako fakt to, jak to bylo střížené. To téma, které Monika nastřelila, tak se řešilo. No, ale jako bylo třeba po, nevím, po třech minutách, co jsme na sebe čuměli. Ale potom tohle téma se tam řešilo, já nevím, třeba fakt jako 20 minut klidně.
1: Ale je teda škoda, že ten vibe minimálně divák z toho takovýhle jakoby nedostane, protože na mě to působilo, wow, tak to je teda úplně mimo, když tam prostě střelí takovouhle hlášku. Dostala se k vám scénka s Gambitem a po jak dlouhý době případně?
2: Hele, Gambit, ono to tam samozřejmě teďka taky v tom střihu vypadá, jakože to jsme prostě museli vidět.
1: Ne, to neříkám, ale nepočuvám, jo, to jenom se ptám, jak se to k vám dostalo.
2: Ke mně se to dostalo, vlastně Felix něco jako zmiňovala, ale já jsem tím, že jsem Felix měl jako v podezření, tak samozřejmě člověk tyhle věci bere trošku jinak a to je přesně jako ten, jestli můžu použít to slovo mindfuck, prostě... A tebe to jako netrkne, jo, ty vlastně přemýšlíš úplně obráceně a ta paranoia tam je tak extrémně šílená, že vlastně ty si toho můžeš všimnout a nemusíš.
1: Rozumím, jako navíc, podle čeho, když jste se vlastně ještě jakoby neznali, že jo, jsi usoudil, že Felix je teda zrádkyně?
2: Ona taky hodně změnila chování, jo, ona vlastně potom třeba v tom třetím díle, tak celý ten třetí díl, tak... Ona byla taková jakože fakt jako smutná celý den a jí to fakt jako dostalo. A takže vlastně ten explicitní výjev, který vlastně jako měla, ten vlastně pláč.
1: Teďka v té epizodě?
2: V té třetí, ano.
1: V té třetí.
2: Jo, tak ten pláč, tak já si myslím, to by samozřejmě musela říct ona, ale já si myslím, že to byl jako nátlak vlastně z toho celého dne.
0: Vyvrcholení.
1: Asi ano. Na druhou stranu ten Matěj mluvil tak hezky a tak rozumně, že pokud prostě člověk je v napětí, tak chápu, že ho prostě taková lidská věta dojme, pokud není herec a není schopný to předvíst herecky.
2: Ono to bylo krásně pohádkové, já jsem úplně čuměl vlastně v tu chvíli.
1: Bylo to velmi silný i pro mě jako pro diváka, který na to pouze koukal.
2: Já jsem ještě řeknu, tak já jsem měl Matěje vlastně taky v podezření, jo, on byl teda jako na nějakém jako poslednější místě, nebo jakože z těch mých podezřelých, ale jo, když mě začal obhajovat, tak já si říkám, dobře, tak mě obhajuj, já tě dneska psát nebudu. ale bylo to vlastně krásně řečené, jo. Vlastně potom jsme se o tom bavili i včera, že on to fakt jako vystřelil takhle z patra, že si to nepřipravil. takže jako...
1: Mít tam klavír, tak tam pustím klavír.
2: No, je, definitivně.
1: Jak probíhala první noc na hradě, nebo respektive v tom ubytování? Pouštěli vám tam hudbu? Co vám tam pouštěli za hudbu? Měli jste špunty, abyste to neslyšeli? A tak dál. Co to bylo za tracky? Co, jste,
0: jo,
1: co vám tam hrálo? Jak to bylo nahlas?
0: Jak se to písnička jmenuje?
2: Já nevím.
0: Ty, já nevím, nějaký jako metal, pak nějaký těžký rap tam byl, mm-hmm, pak tam někdo vzdychal, pak tam byla prostě zdrácovská
1: melodie,
0: znělka. Jo, mm-hmm, no, takže takový různý mix a vlastně po, a opakovalo se to.
1: A jak dlouho to trvá třeba?
0: Jakoby ta smyčka.
1: No, nebo ty, jak dlouho to hraje?
0: Pořád.
1: Pořád, jakoby,
2: to nevím, do jaké míry můžeme asi říkat tady tohle.
0: Jo, vlastně.
1: Jako
0: no,
1: hraje to, i když spíte?
0: Jo, no...
2: To si myslím, že asi nemůžeme úplně říkat, ale já co,
1: ale
2: jsem měl
1: třeba, to říct.
2: co jsem měl ale svůj jako lifehack, a já jsem si vzal svou kazeťák a zavřel jsem se vždycky do koupelny a pouštěl jsem si Miroš Birku.
0: Jo, a ty koupelny byly celý průhledný, takže když pro nás přišli, tak...
2: Jak do?
1: Měli jste třeba špunty do uší?
0: Já jsem měla špunty.
1: A pomohlo to aspoň trošku?
0: Střelecký, krásně.
1: Jo,
2: já jsem absolutně neměl nic.
1: Jenom kazeťák. A Miroš Biru. Atlantidu. Hodně hráčů vždycky říká, že si pak večer na tom pokoji chystá strategii na další den, tak jak to probíhalo u vás?
2: Definitivně, jako já jsem měl polepený vlastně celý pokoj jako papírkama.
1: To si říkal vlastně, to je pravda?
0: Ano. Uchylný teda, ale.
2: Nebyly to toaletní papírky, byly to normálně letníky.
0: Tak s těma šňůrkama, víš, jak bývá těch detektivní.
2: Ale jako mega, já jsem tam měl napsané vlastně úplně všechno. Já jsem tam měl napsaný svůj charakter vlastně postavy, jak se mám v různých situacích zachovat, jaké situace můžou přijít a jaké mám potom argumenty, když se něco absolutně jako podělá. Samozřejmě u toho mojeho stolu, já jsem byl tak moc seklý, že...
1: U toho mojeho posledního stolu
2: v tom třetím díle, protože já jsem byl překvapený. A když tam vlastně přijde nějaký jako moment překvapení, který byl pro mě jako fakt extrémně vyhraný, protože já jsem si byl...
1: A co byl
2: tak
1: pro tebe ten včerejší moment překvapení?
2: Můj moment překvapení byl v tom, to tam teda nebylo střižené, ale ten štít, s tím jsem počítal, to bylo fajn, tam jsem prostě pořád bral jako David to krásně využil a řekl mladická nerozvážnost. A v tu chvíli jsem si říkal,
1: a potom ty jsi obyčejná krysa, která chtěla prostě štít.
2: Je to tak. Ale každý ho chtěl.
1: Prosím tě, řekni mi, bylo nutné včera tam odkupávat všechny ty tvoje osobnosti?
2: Hele, já jsem tohle bral jako jeden z těch jako mých jako záchranných argumentů, který vlastně ale v tu chvíli jako nefungoval. Jo, tam ono to mělo jako návaznost, protože štít byla jedna věc, ale druhá věc byla to, že vlastně po mně vystřelil Petr, Zdíše a Jan, o kterých jsem nevěděl, že po mně budou střílet, a já jsem myslel, že to bude jako v pohodě, jo, že po mně vystřílí fakt jenom ti, o kterých vím, a v tu chvíli mě to seklo, protože se mi najednou rozložila celá osobnost. Oni tam na mě vystřelili to, že hele, na to, jak seš jako takový nejistý mladík, tak jako docela jistě řídíš jako velkou Toyotu, a v tu chvíli jsem si říkal, a teďka se mi rozložila celá postava, kterou si tady budu, jo, a to mě tak seklo, že už jsem potom neměl nic dalšího.
1: Dobře, já vám tady prostě o sobě řeknu všechny. V kolik hodin nastala tvoje vražda?
0: V kolik hodin? No, já jsem se to dozvěděla vlastně až ráno.
1: Až ráno, takže no, nedošly pro tebe kápisti v průběhu
0: ne,
1: noci.
0: Ne, a nepíchali mě nožem.
1: Nehodil tě mix přes hradby.
0: Ne.
1: Dobře. V letošní sérii pouští produkce vyřazeným videa Pozdravy od blízkých, nevím, jestli to bylo i u vás, tak jaký to bylo pro vás, pokud se to tak stalo, protože to teďka tady vařím z vody, neviděl jsem nějaký bonus ke včerejšímu dílu. No. Tak.
0: Já jakoby, jestli taky se můžu upřímně k tomu vyjádřit, tak. Já jsem se u toho necítila úplně dobře, jakože vlastně teďka můj blízký nebo jeho řeč nebo cokoliv z něho bude jako v televizi, a on tam třeba jako nemusel nebo nechtěl být, teďka tam budou ty moje emoce, které se vážou k tomu vztahu. Mně to přišlo třeba jako moc a asi bych si jako třeba ani nepřála, aby to bylo v televizi, ale...
1: A mohla si říct ne?
0: To mě vůbec nenapadlo. Asi stejně jako jít se obhajit na hřbitově, že tam chce bejt, tyjo. Takže mi jako nenapadlo říct ne. A já jsem navíc, jako bylo to hnedka potom, co jsem jako byla vyhozená. Takže mě se fakt v hlavě motal spousta různých věcí a tohle mě v životě jako nenapadlo, že bych si mohla jako režit, třeba říct, já tam nechci, jo. No, ale jako brečela jsem, no.
1: Juro.
2: Ale já jsem tam měl
1: Rečej, Krysy.
2: Pozdrav. Já jsem tam měl pozdrav od svojí mámy a mě to dojalo moc, jakože, protože víš co, rodiče jsou lidi, kteří aspoň teda mě podporují ve všem, co dělám, ve všech tady těch jako šílených věcech, a já jsem v tom období, kdy jsem byl ve zrácích, tak já jsem studoval dvě vysoké školy zároveň. Jo, já jsem měl, během ledna jsem měl třeba 20 vlastně zkoušek na dvou vysokých školách. A potom jsem si odskočil jenom tak na zrádce. A což vlastně ani pro tu rodinu není jednoduché, jo, obecně, že vlastně s nima moc nebavíš, neinteraguješ a tak, a najednou oni tě podpoří tady v těchto jako srandách, které si zažiješ, a v tu chvíli mě to jako fakt jako dostalo.
1: Kdo vás budí na snídani? Nebo kdo vás budil na snídani? Jak probíhá probouzení na snídani? To vám nemůžu říct prostě, protože...
2: Jasně, oni tě zbudí a jdeš na snídani.
1: Jo, jo. Co se řeší v tom autě? Cestou na snídani?
0: Jo,
2: no. Nic se neřeší.
1: Nic?
2: Tam,
1: no.
2: Já jsem třeba na snídani jezdil sám.
0: Tak jo, taky jo. No. Vlastně aha. Ne, já jsem byla jednou v autě s někým, no, ale tam jsme měli zakázáno.
1: Jak moc byla změna, nebo byla viditelná změna návratu po první misi? Protože ta první mise mi přišla taková hodně rozdělující.
0: Jakoby...
1: Juru jsme viděli,
0: jo.
1: My si to tady dopovídáme, dobře.
2: Tam zase nebylo to, že já jsem se k ním opravdu potom vrátil a potom my jsme jako pokračovali v té debatě, teda Monika už potom odešla, takže už mě neměl kdo vyhodit. Ale víš co, já jsem tam byl jako v situaci, kdy já jsem za to vlastně nemohl. Jo, já jsem tam byl prostě vybraný na konci. A já jsem ani nerozhodoval o tom, jako, že by někdo další pokračoval, jako v tom, kdo bude mít štít, takže já jsem...
1: Bylo to nespravedlivý, chápu.
2: Bylo to nespravedlivé, bolelo mě to upřímně a otočil jsem se na Paťa, takhle jsem si dupnul.
1: Jo. A jaký tohle bylo, jako, myslím si, že v tom nemuselo být jako úplně příjemně, ne? Bo štítování a bez štítu.
0: No, jakoby, já jsem byla extrémně naštvaná, já jsem to vlastně taky vystříhli a možná díky bohu. Já jsem po té misi fakt nadávala, jak je možné, že to pravidlo v té první úrovni, a tak mluvíme o té misi, kde právě rozhodoval Felix Žiju s Adamem a tak, tak jak to je možné, že to pravidlo, který Adam nastavil v té první linii, nefungovalo v té druhé, protože tam vlastně vzali Petra, který tam byl sám. Takže jakoby převážení životu prostě nic pro ně neznamenalo. Takže...
1: Já bych teda taky vybral asi Petra za to, že tam stojí sám. To mi přišlo jako úplně logický, jakože jeden člověk si řekne, že něco riskne, tak to bych asi šel bez ohledu na to, kolik by tam bylo peněz, tak vlastně za to, že někdo šel do tohohle rizika, protože to mohlo znamenat úplně cokoliv, tak bych volil jeho, ale ty tam jsou vám sebe samozřejmě. Že mi to přišlo asi logicky, nebo...
2: Ale výsledku si hlavně myslím, že to jako nebylo téma, které by ovlivnilo tu hru potom na nějakou další dobu, jo. Myslím si, že ta misa prostě jako
1: přišla. Což je docela zajímavý vlastně.
2: A já si myslím, že je to logický, protože ty vlastně jako musíš vybrat. Musíš jako fakt vybrat a v tu chvíli jako ty nějakým způsobem samozřejmě vybíráš samozřejmě jako zlato do nějakého jako společného banku. A potom samozřejmě si to vždycky nějak jako obhájíš. Takže já si myslím, že to nebyl absolutně jako důvod pro to, aby člověk někoho podezříval, že je zrádce nebo není.
1: Co ti teda zlomilo vás?
2: Hele, říkám, mě vás zlomilo to, že tu postavu, kterou jsem si tam tvořil, toho nejistého mladíka, tak mi to prostě rozpadlo to, že jsem řídil Toyotu a potom, že jsem se vyjadřoval třeba trochu víc v některých situacích, než jsem třeba měl, nebo bylo příslušné mojí postavě, kterou jsem si tam tvořil. Takže myslím si, že tohle byl vlastně ten jako zásadní moment a to, že jsem to nečekal. To bylo pro mě asi to nejvíc.
1: Jak jste vnímali ve hře Dášu?
2: Bavili jste se?
0: Ty Vagu, já jsem si řekla s ní asi jednu větu, no.
2: Já jsem se s ní taky vůbec jako nebavil, my jsme tam neměli prostor, je tam 24 lidí a ty nevíš, jako nestíháš to se všema. A ani ten čas, jako, kdy se spolu můžeš jako bavit, není tak velký.
1: A nebavili jste se, protože nechtěli, nebo že nebyla příležitost, nebo...
0: No, jakoby já jsem si tu skupinu nějak budovala od nějakého základu dál, protože potom od té mojí skupinky to byla třeba ta Felix, Domy, Lukáš, no a já než jsem se jakoby doplazila k té skupině jako na druhém konci, což byla ta skupinka, řekněme, kolem zráců, jo, který se tam tvořili ty friendships, tak tam jsem se prostě nestihla dostat, no.
1: Uh, co Krištof a co Anneli, jak jste je vnímali? Tak ty jsi říkal, že na Krištofa jsi měl podezření a že jsi rád, že to podezření se potvrdilo.
2: Je to tak? Jo, Krištofa jsem měl od začátku, ale Anneli vůbec. Anneli, ona prostě měla zase tady jako prostě nastavenou svoji personu, která vlastně fungovala velmi jako dobře. Jo? Ona nějakým způsobem, myslím si, že navenek může působit trošku jako otravně, že jo? Nějakým jako projevem, ale... to vlastně fungovalo výborně, jo, protože to podezření vlastně se v tu chvíli jako minimalizuje, že si řeknou, hele jo, tak ona zase něco řekne třeba a tak a v tu chvíli jako absolutně jako odřízneš vlastně nějaké podezření.
1: Já teda mám pocit, že Anneli je jediný zrádce, který to může dohrát do konce, protože ti dva z pohledu mě jako diváka jsou tak strašně vokatý a viditelný, že je to až jako pro mě těžce představitelný, že by tam vydrželi do konce. Co Honza Špaček a diskuze u kulatýho stolu, jak moc těžký, lehký je to parťák?
2: Hello, Honza je argumentačně výborný. Jo, on samozřejmě známe prostě to, jak on se vyjadřuje, jakým způsobem dokáže komunikovat. A takže jako postavit se vlastně proti němu jako v diskuzi je samozřejmě pro většinu lidí velmi, velmi náročné. Ale jako v dobrém slova smyslu pro něj, protože on vlastně jako dokáže odhalit tím svým projevem vlastně spoustu věcí. Takže jako, jo.
0: No já jsem vlastně, jak jsem zažila jenom prakticky jeden kulatý stůl, kde se Honza vyjadřoval k té Monice, tak mám na něj jako pozitivní obrázek v rámci jeho vyjadřovacích schopností.
1: Byl u toho kulatýho stolu třeba tady u toho s tou Monikou Honza Špaček, Honza Špaček, nebo to byla zase jedna z jeho rolí? Protože já jsem měl pocit, že v tuhletu chvíli byl Honza Špaček, Honza Špaček. V týhletý, kdy argumentoval Monice, nezlob se, humor jsem řekl já a tak dále.
0: Já fakt nevím, protože já ho vlastně neznám osobně.
2: On to řekl na začátku, že chce být autentický a myslím si, že se mu to podařilo v té hře.
1: Je podle vás být lepší vyhlasovaný u stolu nebo zmizet na té nějaká vraždou?
0: Vyhlasovaný u stolu.
2: Vyhlasovaný u stolu určitě, no.
1: Proč?
0: Je to takový, že vlastně se něco děje a to argumentačně nebo nějak jako třeba fyzicky vyústí v nějaký konsenzus. A jakoby hráč, víte, co se stalo, proč se to stalo a tak dále a třeba to můžete ovlivnit. Jo, být prostě zabitý je taková tichá smrt, odcházíte a jako nevíte, nemůžete nic jako dělat vlastně s tím.
1: Ani se nerozloučíte.
2: Je to tak, no.
1: Zráci jsou natočeni jako film, jaký to je se na sebe koukat jako na filmový hrdiny, na plátně?
2: Je to hrozně zajímavý. Jakože člověk, hlavně to, jak to prožívá, přímo na tom hradě, je to vyloženě hra. A teďka najednou vidíš na tom plátně, že někdo z toho, z té hry, co ty jsi tam prožíval, udělal film. A je to skvělý. A vlastně jako klobouček dolů všem, co na tom pracují, protože je to úplně jako jiný level a vlastně nejvyšší jako na celém světě, tady v tomhle konceptu.
1: Karol.
0: Já teda teďka jsem sebe zamyslela nad Markusem, přemýšlela jsem, že on vlastně nerad přijímá jako v pochvalu, že jo. Takže se říká, jo, možná bychom měl pochválit, bychom ho měli. Takže za mě jako samozřejmě celý tým, který na tom pracuje, kolik je to lidí, že jo, 50, 60, 100 lidí to je.
2: 280
0: říkala.
1: Něco okolo 300.
0: No, tak.
1: Myslíte si, že vás Markus navnímal osobnostně tak, jak jste v reálu, nebo tak, jak jste chtěli, tak, jak jste si představovali, že budete působit? Nebo...
2: Tady je důležité říct hlavně, že vlastně Markus není jediný člověk, který rozhoduje, jestli v té hře budeš nebo nebudeš. A tam je vlastně
1: celý tým. Ten záběr na ten film, když se podíváš na ten film, jo, tak jestli z toho lezete tak, jak byste třeba chtěli, nebo...
0: Tak to se dělá tom, jakože ten střih, jakoby, no...
1: Dobře, ať se nezasekneme na tom, kdo to dělá, ale jestli teda z toho lezete tak, jak jste třeba chtěli, nebo tak, jak jste v reálu, nebo jestli jste si řekli, tak takhle mě viděj?
0: Můžu, já krátká věta. Já si myslím, že jsem docela ukecaná a že nejsem takhle uťápla, jako jsem byla v té hře.
1: No, já jsem jako překvapený, že mluvíš vlastně. No, protože záběry ve hře byly vždycky, že tam někde sedíš tak jako o samotě, nebo tak jako někde jdeš v zeleném kloboučku prostě a říkal jsem si, o čem my si tady dneska budeme povídat. Jsem mile překvapený.
2: Ne, jako tam samozřejmě, jako já jsem vystupoval nějak jako v těch realitách, snažil jsem se tam prostě taky být jako trošku jako šedá myška. A samozřejmě bych chtěl víc času, že z těch zpovědnic vidět. Na tom plátně, protože tam se odehrávalo taky spoustu jako myšlenkových pochodů a všechno, takže samozřejmě člověk by si představoval, že ho vykreslí víc jako do hloubky, ale ten screen time a obecně jako, že ten čas, který vlastně jako máš na tu jednu epizodu, je tak jako nereálný z těch stovek hodin, co máš jako za ten den natočených.
1: Jasně.
2: že vlastně jako je to těžký.
1: Jsme ve finále, tak něco, na co jsem se vás třeba nezeptal a chtěli byste ke zrácům ještě doplnit nebo dodat? Ať uděláme tečku podle vás, ne podle mě. 10, 9, 8.
0: Jo, Markus mi řekl, nebo Markus mě, ale i říkal někde v podcastu, že jsme si tam nepřišli dělat kamarády a že ty, co tam jdou si dělat kamarády, tak ty do té hry nepatří. Já to neguju, tohle. Já si myslím, že jsme skvělá parta.
2: Je to tak. Já myslím si, že v principu ta hra, samozřejmě, i když se tam nejdeš dělat kamarády a jdeš tu hru hrát, tak ten intenzivní zážitek, jak jsem říkal, prostě je to stockholmský syndrom, jakože samozřejmě neřešíš toho věznitele, ale řešíš vlastně ty společné hráče, tak vlastně je to tak intenzivní zážitek, že ty kamarády si tam prostě uděláš, ať chceš nebo ne.
1: Děkuji, vede to k tomu, určitě. Děkuju vám moc, děkuju za hru ve hře Zráci, jste dobrý, že jste tam byli, nemohlo to být určitě úplně jednoduchý. Karolína a Jura, hosti dnešního Spin Talku speciál. Ten v repríze můžete poslouchat v neděli od 7 večer na rádiu Spin, nebo kdykoliv pak na Spotify kanále Rádia Spin, nebo na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub. Díky za návštěvu.
2: Taky díky.
0: Taky díky.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

jsem s tebou dospěl a snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď a tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešními hosty jsou Hills Bros. Čau kluci, vítejte ve studiu.
1: Dobrý večer.
2: Čau tě.
0: Tak na úvod taková klasická, kdybyste se měli krátce, opravdu krátce představit posluchačům, kdo jsou Hills Bros.
2: Hills Bros je multižánrové duo zo stredného Slovenska, ktoré robí hudbu spôsobom, ako ju nerobí nikto iný na scéne.
3: A ja ešte len poopravím, že už nie sme duo, ale trio a máme DJa Pajtu, ktorý je s nami vlastne od krstu nášho nového albumu.
1: Multiplayer, hej, takže chlapci ma zobrali medzi seba, čo som v živote nepredpokladal a nečakal, ale ďakujem im za túto príležitosť a cítim sa s nimi fantasticky. A tu predpokladám, že aj oni so mnou.
2: Tomu ver,
3: krivá. Inak by si to nebol.

0: Ospin, Jirka a taky Hillsbros. My jsme tady na začátku slibovali Life Rap, tak co to bude za track?
1: HBO, HBO, Hillsbros originál.
0: Je to track z nový desky?
2: Ano.
3: Ano, samozřejmě. Hneď druhý na nové desky.
1: A hneď druhý najstarší z těch projektů.
3: Hej, hej.
0: Dobře, tak jdeme na něj.
1: Pojďme.
3: Můž

0: Originál.
1: Radio Spin, new EP Multiplier.
2: Otvor si teraz Instagram a daj nám odber na Hills Bros Music.
3: Tohle byly Hills Bros v pořadu Československý Underground. Díky moc, že jste si tady na nás dneska udělali čas a jestli máte teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ideální příležitost.
4: Vidíme se na stageoch, žijte v blaze, v blahobytě a těšíme se na vás na sociálních sieťach, na streamoch a naozaj na tých pódiach. Chlapci?
1: Ďakujeme Radio Spin za túto možnosť, že sme mohli prísť a odprezentovať náš nový projekt Multiplier. Ak vás zaujíma naša hudba a vás nejakým spôsobom oslovila, nájdete nás na všetkých streamoch, na všetkých platformách, na všetkých sociálnych sieťach. Budeme vďační za každý koment, zdieľačku a príležitostný koncert tu u vás v Čechách, kedy dokážeme roztancovať vaše publikum.
2: Keď sme ďaleko od tvojho mesta a nevieš sa dostať na náš koncert, tak nás podpor aspoň tým, že nám dáš odbery na sociálnych sieťach a na streamoch, veľmi nám to pomôže a tešíme sa na vaše tváre na našich koncertoch.
4: Reakcie dáte nám vedieť, ako sa vám to páčilo. Multiplier a Hills Bros, baby.
3: Tak určite to čekujte. Ja díky ešte jednou za návštevu a slyšíme sa zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hills Bros, baby.
5: Československý underground. Každou středu od 8 večer
6: a každou neděli od 9 večer
5: na rádiu.

0: spinneři.
1: Total, já úplně nenávidím celkově nakupování. To není jenom jako na zimu. Já to nesnáším ani v létě si jít nakupovat nový kraťasy nebo prostě cokoliv. Já úplně nenávidím nakupování.
2: Ahoj, tady Aja. Já teda krom nakupování dětského oblečení nesnáším jakýkoliv nakupování. Ať je to jídlo, ať je to oblečení. Když můžu, dělám všechno pro to, abych se těm obchodům vyhla. Tak ahoj.
0: Tak nakupování žrádla, to já zase můžu. To zase jo.
3: Miluji nakupování, miluji oblečení. Nakupujeme pořád, mám tak normální skříně, celá rodina, až se nás to rozpíří.
0: Neskutečný.
4: Tomu zimnímu oblečení, tak to mi nevadí už vůbec, protože upřímně já docela to zimní oblečení mám rád, že člověk jako v tom teplu, je to takový příjemný a vlastně mi to nevadí, jako aby jsme to vzali trochu z jiného soudku.
5: Celkem mě to baví a jako popravdě já mám, asi nevím, jestli mám 14 zimních bund, 15 jarních bund.
0: Ty vole, tak to máš asi víc hadrů než moje Božka. To máš doma pravděpodobně místnost jenom na hadry, ne? Nebo kam to všechno prostě dáváš, Michale? Tak ať už zbytek víkendu užíváte v klidu domova nebo v obchoďáku mezi hadrama, tak si ho užijte. No a slyšíme se zase zítra ve Spin ránu. Tak si mějte krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

Rádio Spin.

0: Jak to máte vy, spinneři?
1: Total, já úplně nenávidím celkově nakupování. To není jenom jako na zimu. Já to nesnáším ani v létě si jít nakupovat nový kraťasy nebo prostě cokoliv. Já úplně nenávidím nakupování.
2: Ahoj, tady Aja. Já teda krom nakupování dětského oblečení nesnáším jakýkoliv nakupování. Ať je to jídlo, ať je to oblečení. Když můžu, dělám všechno pro to, abych se těm obchodům vyhla. Tak
0: co,
2: ahoj.
0: Tak nakupování žrádla, to já zase můžu. To zase, jo.
3: Miluju nakupování, miluju oblečení. Nakupujeme pořád, mám tak narvaný skříně, celá rodina, až se nás to i rozpíží.
0: Neskutečný.
4: K tomu zimnímu oblečení, tak to mi nevadí už vůbec, protože upřímně já docela to zimní oblečení mám rád, že člověk jako v tom teplu, je to takový příjemný a vlastně mi to nevadí, jako aby jsme to vzali trochu z jiného soudku.
5: Celkem mě to baví a jako popravdě já mám, asi nevím, jestli mám 14 zimních bund, 15 jarních bund.
0: Ty vole, tak to máš asi víc hadrů než moje Božka. Tomáš, že má pravděpodobně místnost jenom na hadry, ne? Nebo kam to všechno prostě dáváš, Michale? Tak ať už zbytek víkendu užíváte v klidu domova nebo v obchoďáku mezi hadrama, tak si ho užijte. No a slyšíme se zase zítra ve Spin ránu. Tak si mějte krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na...